0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Basta.
1: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxů po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
2: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
3: Freshness. Our focus.
4: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
5: A vemte sebou i děti.
6: Já tam budu taky, tak čus autobus.
4: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
7: Vstupenky na dětirájetour.cz.
5: Bude vejdan.
8: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
9: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
10: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás. Čtyřkolky Bavorov. Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis. Čtyřkolky Bavorov. Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky.bavorov.cz.
11: Velkoj malokot a housedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
12: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
13: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Úředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
14: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
13: www.dveřepodlahy.com.
15: Co se skrývá na dně Lipna? Mlčící hlubiny pod vodním zrcadlem ukrývají tajemství. Právě ta otevírá nově vycházející román spisovatele Jana Štiftra Vltavice. Příběh o místu, které zmizelo z mapy, ale ne z paměti.
16: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
17: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
18: Toužíte po dokonalém domově? Koberce a nábytek Tábor Měšice mají vše. U nás si vyberete koberce, vinilové podlahy, kuchyně na míru, sedací soupravy i matrace pro zdravé spaní. Stavte se u nás. Vyrobíme, položíme, zařídíme. Koberce nábytek Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
19: Usnula?
20: Asi jo.
19: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
20: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
19: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
21: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: S GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxů po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
1: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz.
4: Starnet internet.
5: I'm Ariana Grande.
6: It's Hozier.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
7: Krásné středeční ráno, jsou tu první zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. 36-letá žena z Olomouce přišla o 300 tisíc korun, když uvěřila, že může zabránit podvodu, jehož obětí se měla stát, převedením peněz na takzvaný bezpečný účet. Pachatel tvrdil, že si jejím jménem někdo zažádal o vydání nové kreditní karty. Peníze si nakonec půjčila. Pokud vám někdo oznámí, že byla na vaše jméno vydána karta nebo sjednán úvěr, zachovejte klid a vše si ověřte přímo u své banky. Modely umělé inteligence si při vzájemné komunikaci začínají vytvářet vlastní jazykové výrazy a zkratky, kterým lidé rozumí jen obtížně. Podle nového výzkumu se autonomní AI agenti během několika dní společné práce začaly domlouvat na nových významech slov a vytvářet vlastní komunikační pravidla. A pojďme také na fotbal. Realu Madrid vydřel v předehrávce 6. kola španělské ligy výhru 3-2 nad Elche a bodově se dotáhl na vedoucí Barcelonu, která má ale zápas k dobru. Golem v nastavení favorita od druhé ztráty bodu v sezóně zachránil SP. Uspěla i Valencie, která zareagovala na změnu trenéra první výhrou v ročníku. Pod vedením dočasného kouče Oscara Sancheze zvítězila na hřišti Deportiva Alaves 1-0. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Klíšťata mají letos na jihu prém. Hygienici už evidují 775 případů lymské boreliozy, skoro o stovku víc než loni touhle dobou. Jen za poslední týden přibylo dalších 29 nemocných, naopak klíšťové encefalitidy je letos méně. Potvrzených je zatím 99 případů, meziročně o 24 míň. Na jihu dneska naměříme i 26, k večeru se nám to ale pokazí, přes den vydrží polojasno až oblačno, pak ale dorazí srážkové mraky a místy čekáme i bouřky.
9: Krásné podzimní dny vám přeje zahradnictví Stříkež Božkovy. Chryzantémy, vřesy a další podzimní květiny čekají právě na vás. Těšíme se na vaši návštěvu.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Já si myslím, že to budeme muset na měsíc teďka vyměnit, protože začíná snídaně s Michalem, ahoj, s Jasmin.
2: Ahoj.
1: A taky Filipem Lejčkem.
3: Filip David, vás zdraví, krásné ráno.
1: My musíme připomenout, že David nám odjel na svatební cestu, bude pryč měsíc, takže ty tady s náma budeš měsíc teďka v kuse, jo?
3: Měsíc, nebudu tady většinou pondělí, středa, čtvrtek, jo. A děkuju Davidovi teda, že mi zpříjemnil život, samozřejmě. No, stávat ve 4:50, to je nádhera.
1: Protože ty máš vlastně víkendy, že jo, vysíláte
3: s Leou. Já mám víkendy, no, 7 až 12. No, teď

0: tohle, takže budu muset chodit spát dříve.
1: No tak, protože ty bys měl každý den, tak by ti tady z toho jábil, že jo?
0: To by bylo
1: trochu odpočnout,
0: to by bylo dočasta z toho tady jako fakt vápnout.
1: Tak ještě bychom mohli přivítat posluchače, co vy na to?
2: Ahoj!
1: Ahoj lidi, dobrý ráno, je středa konečně, 3 minuty po 6. Startuje středeční snídaně a taky hity Imagine Dragons. Hit Radio

0: Tímhle jsme odstartovali středeční snídaní Imagine Dragons 6 minut po 6. Hezké ráno, šampioni. Mě by zajímalo, jestli někdo řeší nebo řešil takhle po ránu stejný problém jako já. Já jsem se v noci asi ve 3 zbudil a říkám si, to mám ještě necelý 2 hoďky a můžu spát, jo. A teďka jsem nějak zavřel ty oči, pak jsem se znova probudil a říkám si, tak pořád mám ty 2 hoďky a třeba za 3 vteřiny. A já...
1: Ne, ještě ne.
0: Znáte ten pocit, asi víte, o čem mluvím.
1: Ano, dneska se mi to stalo taky. Nezbudila jsem se teda ve 3, ale jsem úplně rozlámaná a strašně se těším, až to jako přejde tenhle ten pocit. Teda.
0: A mě by zajímalo, čím to je. Já jsem taky šel spát brzo a probudil jsem se úplně rozbitej. Co Filip, jak to vypadá, že jsi se vyspinkal dobře?
2: No ani moc ne, já šel spát 1:30 asi. Ale jsem si myslel ráno, když mi to zvonilo 4:50, první budí, která to odkládám do 5:10, jo. Tak jsem si myslel, že je to chyba, že jo, protože já takhle nestávám normálně. Já většinou spinkám do 9.
0: Takže jsme vlastně rádi, že tady seš s náma, no. Tak,
2: jste rádi, tak to jsem taky
0: takže
2: rád.
0: Jsme tady prostě 3 rozbitý, tak to je super, no, že máme probudit celou republiku. Tak počkej.
1: Tak
0: a je to. Tak začíná minuta šampionu za malou chvíli. Ve hře je opět voucher v hodnotě 5000 korun na akinu.cz na prémiová krmiva pro psy a kočky. A dáme to jednomu z vás, když nám napíšete, jak se jmenujete, odkud jste a jak moc se vám dneska chtělo vstávat, jo?
1: Číslo k nám 777 937 777, tak pojďte hnedka psát.
0: 6 hodin, 8 minut, posloucháte Hit Radio a tohle jsou další hity. Rehab, hezké ráno. We talk.

0: Takhle zní středeční hit radio Rehab in my head. Za 5 minut 6:45 my vám přejeme krásné ráno a je tady minuta šampionů. Minutě šampionů můžete celý tento týden vyhrát voucher na 5 000 korun na akinu.cz, kde najdete krmiva, pamlsky a další věci pro psy a kočky.
1: A připomínáme, že Akinu je navíc partnerem běhu a pochodu pro útulky, který už 20. září startuje v Praze a celý to startovní poputuje na pomoc opuštěným a týraným zvířátkům.
0: Tak jdeme na to, jdeme hrát o voucher na 5 000 pro vašeho mazlíčka. Filip, na tobě je vybrat jednu z SMS, která se ti bude líbit. Tali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a jak se vám dneska chtělo vstávat. Tak minuta startuje teď.
1: Radek z Jihlavy, stávalo se mu hezky, ale nechtělo se mu odvalit od jeho přítelkyně.
0: Pavel Pardubice, vítám Filipa, mám pejska 14 let, spalo se špatně.
1: Renča z Kalice přemýšlí, jak ze středy udělat pátek.
0: Jitka Světlá, vstála jako rybička.
1: Libor Trhové sviny, nechtělo se mu tak moc stávat, že myslel, že nepřijde.
0: Olča Karlovarsko, stává se kvůli tmě čím dál hůř.
1: Andrea Praha, nechtělo se vůbec, ale ve 3 už půjde domů.
0: Leona Lanškroun, od 2 vzhůru.
1: Lucie Bruntál, ještě 10 minut po probuzení chodila se zavřenýma očima.
0: Radka Lanškroun, docela se mi vstávat chtělo, dnes to bylo v pohodě.
1: Martin Lohota u Vsetína, jemu se vstávat po včerejším tréninku vůbec nechtělo.
0: Lucka Hranice, mně se dneska vstávat chtělo, protože je středa a už se nám to sobotí.
1: Léňa Budějice nemohla usnout, takže byla vzhůru až do rána a teďka hybaj stařeno do práce.
0: To psala ona sama,
1: jo, přesně, to není
0: od nás. Tak Fílo. Která SMS-ka se ti líbila z těch všech? My jsme to tak rychle prolítli, samozřejmě přišlo jich mnohem víc, akorát máme na to minutku.
2: Tak jelikož máme kočičku, tak cenu si beru já. A ne, mně se tam nejvíc líbilo, že přemýšlí někdo, jak ze středy udělat pátek. Mm-hmm.
1: Aha, koukám na to. Počkat.
2: Teď jsem si chtěl samozřejmě zaznamenat i to jméno, a to jsem nestihl.
1: Renča. Skalice.
2: No tak. Jo, tak to se mi líbilo, protože to je takový hezký přemýšlení, že jo, je sice středa, si říká, jak si to udělat pátek, za mě si rád něco dobrýho k snídaně, prostě sladkýho. Je to...
0: No tak Renčo, ze Skalice mi gratulujeme, vyhráváš voucher v hodnotě 5 000 korun na akinu.cz. Napiš nám, prosím tě, ještě jednu zprávu, a to ještě přidej příjmení, ještě přidej mail a ještě přidej adresu. To máme komplet, jo? What the hell? Ale tak to jsem si nějak jako řekl, no, když zvonil ten budík dneska ráno. Tak jestli vy to máte podobně a fakt se vám nechtělo, tak my se budeme snažit vás probrat. Avril se o to postará a taky my 3, Michal, Jasmin, Filip. Hezké ráno, zítra rádio.

0: Snídaně šampionů.
1: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: nepozná.
1: Poetika.
0: Mám pocit, že tě ztrácím.
1: A středeční hit rádio chvíli po 7:15. Evropská unie, možná jste o tom slyšeli, brzo přibere člena, možná, který má k Evropě geograficky dost daleko. Kanada. Kanada řeší nějaký trable se Spojenými státy, tak hledá parťáky jinde a líbí se jí nejvíc Evropská unie, že by se skámošili teda.
2: Ona by chtěla mít jako status jakéhosi přidruženého člena, jenže nejlepší na tom je, že status přidruženého člena zatím ani neexistuje. Jo? Takže oni by teda vymysleli něco úplně novýho, aby tady případně s náma mohla Kanada.
1: Tak když to neexistuje, tak se to vytvoří.
2: Děláme,
1: ale já si myslím, že my s nima už obchodně propojení dávno jsme, protože kdo jste někdy řešil nákup kanadského javorového syrupu, tak víte, že to má cenu zlata a že opravdu se prohneme, když to jako kupujeme. A taky vlastně jakou to může mít dál výhodu, napadá mě, že bychom mohli mít v Bruselu někoho, kdo umí hrát hokej. A je to. Hele, let's go, pojďme do toho. Za chvíli další hity DJ Antoine, The Beat Shakers, Mašery, taky Nia Samsei. No a samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás hledíte za volantem, bude doprava. Hezké ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Karte Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Karte Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Kdo má rád burgery, ať zvedne ruku a dorazí na Burger Street Festival v Budějcích. Šťavnaté burgery všech chutí a velikostí, klasické i gurmánské, od vyhlášených burgermakerů. Burger Street Festival. Od 18. do 20. září v Géčku v Českých Budějovicích.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
12: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
13: Ahoj, tady Igor Orozovič, zdravím do krásných jižních Čech, kam rád jezdívám na chalupu, ale teď tam ještě radši pojedu odehrát koncert, protože nám to konečně vyšlo, že s celou kapelou přijedeme do Českých Budějovic 17. září v Kulturním domě Slávy a ještě se to tak pěkně sešlo, že přivezeme rovnou i nové album, takže budeme hrát staré písničky, nové písničky, těšíme se moc, doufám, že vy taky, že přijdete a že si to užijeme. Ahoj.
14: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína.
15: Ano, prosím.
16: Ahoj, umíš zkrotit stroj?
15: Co je to za otázku?
16: Důležitá. Ve Folman Metal Works v Plané nad Lužnicí právě hledáme nástrojáře, seřizovače, specialisty robotizace a mistry výroby.
15: Proč bych měl jít právě k vám?
16: Můžeš se tu spolehnout na zázemí jednoho z největších strojírenských podniků na Táborsku. Fajn kolektiv, férové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování.
15: Kde zjistím víc?
16: Na práci v plané.cz. A pak ukaž, kdo koho skrotí.
17: Leze, leze po železe, nedá pokoj, až tam leze. Co je to?
12: Sunex.
17: Sunex.
12: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
18: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
19: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem. Jezděte opatrně na D8 na 57. kilometru ve směru na Drážďany. Došlo k dopravní nehodě. Kolona se netvoří. No a na D5 mezi 95. a 89. kilometrem ve směru od Rozvadova na Plzeň probíhají stavební práce a vozovka je zúžená na jeden pruh.
12: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Hit Radio Faktor.

0: Tohle jsou hity, tohle je Nia a taky středeční hit rádio Snídaně šampionů 6.31. A je tu ranní update s Filipem.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Hasiči v americkém státě New Hampshire zažili na konci srpna velmi náročný zásah. Přičemž vedle hašení domu v plamenech museli uskakovat i před jeho majitelem. Ten jim totiž ukradl auto a přitom tři hasiče málem přejel. Seniorka ve švýcarském supermarketu zapomněla u samoobslužné poklady naskenovat plastovou tašku a další položku načetla špatně, za což ji prodejna nahlásila policii. Ta ženu předvolala, vzala jí otisky prstů a dokonce zdokumentovala její tetování na noze, zatímco supermarket po zákaznici požaduje pokuntu.
0: Sakr. Můžeš domů dneska?
3: Ty jsi dobrý, jako.
2: No, a jak můžeš říct pokuntu? No prostě po ní chtěj 7700 korun. Tak a žena z Malé Výsky v americkém státě Missouri nemůže uvěřit tomu, že jí místní úřady vyhrožují soudem za to, že sousedům každé ráno zdarma připravuje snídaně. Její kuchyně totiž nesplňuje normy předepsané pro komerční stravovací podniky.
4: Nevím jak vy, ale já nechápu, kde je problém, protože teda nesplňuje podmínky pro komerční věci, ale ona to dělá zdarma, tak kde je ten problém?
3: No problém je pro dobrotu na žebrotu, proto vzniklo to přísloví, že jo? Jinak vlastně ta první zpráva s tím hasičem, jo, mě to připomnělo, jak jsi to tam říkal, že tři přejel?
2: Málem přejel,
3: tak to bylo jako...
2: Ale oni hasili jeho dům.
3: Hele, je to rebel. Jo? Při zatýkání tři hasiče těžce zranil, dva zmoždil a jednoho zesměšnil. Pojďme na muziku Offspring, The Kids Aren't Alright. Tohle vás probere zaručeně 6.33, hezké ráno.

0: Kamrad Be Mine, takhle zní středeční Hit Radio, snídaně šampionů. 6.38 a už za půl hodiny budeme zvonit.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Každé ráno, totiž tady v 7 hodin 10 minut virtuálně zvoníme v éteru a vy, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz do soutěže, kdo pak to zvoní, tak vaším úkolem je se jít podívat ven, nebo alespoň vykouknout z okna, jestli tam neuvidíte někoho od nás z Hit Radia.
2: Na tohle vždycky máte 30 sekund, jo? Jakmile my zazvoníme, tak vám běží 30-sekundový čas na to, abyste naší hlídku pozdravili.
0: Jak to vypadalo včera? Zdeňka vyhrála 7 000 korun.
2: Teď. 30 sekund připomínáme.
0: 30 sekund startovalo. Všichni, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz, běžte se podívat ven, nebo koukněte z okna, jestli tam nestojí opět hezký kluk.
3: Je to tady, je to paní Zdeňka.
2: Už je takhle paní... rychle, Ježišmarja.
0: No tak bomba.
3: To bylo pár sekund.
2: Zdeňko.
3: Viděla nás z okna, já ji předávám.
0: Dobré ráno, ano, Zdeňko.
4: Dobré ráno.
0: Tak vy jste na nás číhala. Vy jste na nás tam číhala.
4: Ano.
2: Vy jste tam normálně úplně přepadla naší hlídku, Marka.
4: Ano, přesně tak.
0: My víme, že to je trošku přepadovka, ale už vám teď můžeme říct, že vyhráváte 7 000 korun.
4: Jupi.
2: Moc gratulujeme.
0: No a 7 000 korun to bylo včera proto, protože předchozí dva dny to nevyšlo. My jsme opět na startovní částce 5 000 a pokud by to náhodou dnes nevyšlo, tak zítra hrajete o 6 000.
2: Ale snad to vyjde a někdo zvolá jupi.
0: Jupi. Největší radost v éteru. Jupi. Tak v 7.10 budeme zvonit.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
8: Vinylovou? A bude sama hrát?
7: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
9: Experto Family. Od V podlahy.
10: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
11: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
12: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
11: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
13: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
14: Franto, co pa všechno se dá sušit?
15: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
14: A tvůj bůček?
15: Ten už nestihneš.
16: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
18: Pepo, vstávej.
19: Nemusím.
18: Pepo, už je 8, vstávej.
19: Nemusím.
18: Je pátek, Pepo.
19: Nemusím.
18: Musíš už jít.
19: Nemusím.
5: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
8: Poznejte predátory rostlinné říše z celého světa. Prodejní výstava Masožravek se opět vrací do Jihočeského muzea. Uvidíte mucholapky, špirlice, tropické láčkovky nebo trpasličí rosnatky. K tomu tučnice, bublinatky nebo české a mrazovzdorné unikáty. Masožravky na terase Jihočeského muzea od 11. do 20. září. Muzeum CBCZ.
20: svatý Jan nad Malší. Srdečně vás zveme na 11. ročník benefičního běhu Svatojánský kopeček, který se koná v sobotu 19. září. Celý výtěžek je určen centru Bazálka v Českých Budějovicích. Svatý Jan nad Malší. Přijďte si zaběhat nebo se projít pěknou krajinou. Vše je pro dobrou věc.
21: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Unihobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
22: Unihobby.
21: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
23: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu.
24: Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
25: Kasalova pila, dřevěné konstrukce, váš spolehlivý dodavatel.
26: To máte klasický krovy, krovy pohledový, příhradový vazníky, dřevostavební panely, pergoly, garážový stání, roubenky, dřevěný okna a dveře interiérový i vchodový.
25: Přesné opracování a tradiční tesařské spoje z CNC stroje. Přijedeme, zaměříme, vyrobíme a postavíme. To je Kasalova pila Jindřichův Hradec. Dřevo jako vášeň, kvalita jako standard.
27: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně na trase Litoměřice Česká Lípa u Liběšic. Probíhají práce na vozovce, očekávejte omezení provozu. No a na výjezdu z Klatov směrem na Horažďovice na kruhovém objezdu došlo ke střetu osobního auta s autobusem.
28: Mami, proč máme všechno od konceptu?
29: To jen se zeptej tatínka.
30: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
31: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Hit Radio.
32: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nico Santos. Takhle vám hraje středeční Hit Radio. Dáváte si snídaní šampionů. Chvíli po 6:45. S vámi dneska Michal, Jasmin a Filip. Hezké ránko.
1: Za 3 týdny jsou tady komunální volby a musím říct, že už teďka to začíná být solidní bizárek, jo? Protože třeba v Praze se do politiky pouští někdo, koho možná znáte spíš bez kravaty, bez trička, bez kalhot, tak prostě jak ho příroda stvořila. A ano, je to bývalý pornoherec. My nebudeme říkat jméno ani stranu, ale mě zajímá ten kariérní přestup, jo? To je prostě bomba.
0: No, mě by spíš zajímalo, když o tom přemýšlím, jaký budou mít volební slogany, jo? S náma to bude tvrdá jízda, nebo jakoby co by tam mohlo být dál těch... Takhle, ta... Jako co by tam mohlo být,
1: ano,
0: je
1: bude
0: neomezená.
1: Nicméně představme si i tu situaci, jak jsou všude během těch voleb polepený ty billboardy a ty jdeš kolem a tohle týpka já znám hodně.
0: To jsem někde viděl. Ale budeme stavět nové byty. No, ale zase si říkám, že konečně v téhle branži jde do politiky jako profi kvalita, jo? Že ne jako doteď, jako jenom amatéři, ale že už tam bude opravdu kvalitka, jo. Ale říkám si, že opravdu dneska do politiky už může každý i pornoherec. Už prostě asi neměl do čeho píchnout, no.

0: kvalitní zdravotní péči je náš hrdina, tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
0: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra 211.
3: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
4: Tomas Arsov v Tetě?
3: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
4: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
3: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
5: Hi, it's me, Rita Ora.
6: I'm Macklemore.
5: I'm Dua Lipa.
7: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Krásné ráno, za chviličku 7:00 a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Vláda od ledna zruší síť Eurocenter, jejichž pracovníci školám, obcím i veřejnosti radili s evropskými dotacemi a informovali o dění v Evropské unii. Krok zdůvodňuje úsporou 10 milionů korun ročně. Materiál úřadu vlády, podle kterého kabinet srpnu rozhodl, ale náklady center ani jejich efektivitu nijak nevyhodnocuje. Náhrada za ně prý teprve vznikne. Rakousko prodloužilo hraniční kontroly s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem o dalších 6 měsíců kvůli nelegální migraci a pašerákům. Opatření se mají soustředit do hloubky rakouského příhraničí, což by podle úřadu mělo mít na pravidelné dojíždění minimální dopad. Tento postup přivítalo i české ministerstvo vnitra. A pojďme také na sport. V předehrávce prvního kola Tip Sport Extraligy zvítězil Třinec na ledě Karlových Varů 2-0. U rozhodujícího momentu hostů byl Jakub Galvas, jehož pobídku si do vlastní branky srazil obránce Západočechů Elmery Eronen. Druhý gol přidal Ondřej Kovarčík do prázdné klece domácích. Úvodnímu duelu ročníku i zbylým zápasům, které se hrají dnes, se bude o 14:10 věnovat speciální buly Start živě s přímým přenosem utkání Maxaligy Setín Zlín od 17:30. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
11: Ve Strakonicích pozor na pochybné pouliční prodejce. Dvojce mužů nabízela lidem na parkovišti u Kauflandu různé zboží a jednomu seniorovi chtěla prodat vrtačku a nářadí za 30 tisíc. Strážníci dorazili ve chvíli, kdy měla zaplatit a obchod překazili. Senior tak dostal zpátky celou hotovost a zboží vrátil. Podobný prodej je přitom ve městě zakázaný. Dneska hlavně na večer mají dorazit srážkové mraky, někde začnou úřadovat už během odpoledne, povětšinou ale čekáme oblačno a teploty do 26.
12: Krásné podzimní dny vám přeje zahradnictví Střítež Božkovy. Chryzantémy, vřesy a další podzimní květiny čekají právě na vás. Těšíme se na vaši návštěvu.
13: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
10: Krásné středeční ráno.
14: Ahoj, hezkou středu.
15: Snídaně šampionů.
10: Čověče, mi teďka pípla SMSka, píše mi mamka, jo, nezapomeň popřát ségře. A já, počkej, ono je září vlastně, ono je 16. září. A já si říkám, ona se narodila 96, takže jestli počítám dobře, tak je 30 teda. Já si pamatuju, no mě bylo kolik 6, když si jí dovezli z porodnice, jo. A je to třeba jako kdyby to bylo včera. No tak ségra, jestli posloucháš, všechno nejlepší. Přejeme i vám, kdo dneska slavíte, a přejeme i vám, abyste za 10 minut
14: získali 5000 korun, protože kdo pak to zvoní, už 71 z vás zjistí.
10: Tak zůstaňte u rádia. Teď činasky.
16: Hit Radio Faktor.
17: Potkal jsem tě zase po letech. Byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

0: Just Dance, Lady Gaga, tohle milujeme, snad i vám to udělalo radost. Posloucháte Hit Radio, 7 hodin, 10 minut, hezké ráno a to je čas.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: I dneska celá Česká republika kouká z oken, čeká na naší hlídku, která i dneska někde stojí a nese vám opět základních 5000 korun.
0: Včera vyhrála Zdeňka 7, doufáme teda, že nám otevře i dneska někdo a na místě někde v České republice je Denisa. Deniso, krásné ráno.
3: Dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Dobré ráno, tak neříkej nám, v jakém městě jste, ani v kraji, prostě je to zatím tajný. Jenom nám pověz, jak to tam vypadá, kdyby si měla popsat tu ulici, co se tam teďka děje nebo neděje, spí to tam, žije to tam?
3: Mm-hmm. Tak já jsem tady u novostavby baráčku, okolo sebe mám vlastně jenom stromy a baráčky, takže moc nic jiného nevidím.
2: Svítí se tam?
3: No jako už je světlo, takže tady
2: já my jsem v tom baráku.
0: Hele, tam kde je Denisa, už je světlo, my tady máme ještě tmu, tady se rozednívá.
3: Jako je světlo, takže už se určitě v baráčku nesvítí.
0: No tak Denisko, my spouštíme zvonek a odpočet právě teď. A vy, kdo jste registrovaní, máte už necelou půl minuty na to, abyste se šli podívat ven, jestli tam náhodou nestojí dívka s 5000.
3: Aha, někdo kouká z balkona.
0: Kouká?
3: Je tam.
2: Haló?
0: Haló.
3: Ještě čekáme.
0: Tak ať zamává aspoň, nebo něco.
3: Ať běží. Poběžte ho, nebo to stěnem. Dobrý den.
2: Jo, je to tam.
3: Dobrý den.
2: Dobré ráno. Kdo tam?
3: Dobré ráno.
0: Kdo na druhé straně?
3: Tady Jarka u telefonu a my máme neskutečnou radost, hlídáme to každý den a syn mi vždycky říká, prosím tě, mami, my jsme v takovým prdelákovi světě, nemůžeš si počet vyhrát. A já se omlouvám, ale jako mě tady natáčí, já jsem ještě spíšel.
0: No tak aspoň budeme mít content na sociální sítě. To jsme právě čekali, že někdo vyleze v pyžamu.
3: Jo, bohužel, jako akorát jsem šla budit syna.
2: Ježiš, to je krásný. Tak to máme radost i za vás. Moc vám gratulujeme.
3: Taky moc děkuji, to je skvělý, děkujeme.
0: Tak jo, Jarmilko, moc si to užij, 5000 korun je tvých, gratulujeme. A jestli nám dáš ještě kolegy, prosím.
3: Určitě, moc ráda.
0: Tak jo, děkujeme, ahoj, hezké ráno. Tak Denisko.
2: Předávaj si peníze,
0: počkáme na Denisku, až nás uslyší.
3: V pohodě,
0: holky půjdou, hele, to jsou BFF, nejlepší kámošky už.
2: Půjdou na kavčo.
0: Tak Denisko.
3: Tak jo, na jo,
0: Denisko, ano, mise splněna, my ti moc děkujeme.
3: Jo, paní měla velkou radost, obejmula mě.
0: Je, tak to je hezký v pyžamu. Hele, tak Denisko, děkujeme tobě i Milanovi, který tam byl s tebou, měj se krásně a zase se někdy uslyšíme. Ahoj.
2: Ahoj.
3: Tak jo, taky děkujeme, nase.
0: Ahoj. No a možná by vás zajímalo, kde jsme dneska byli. Sever Čech, Brna nad Labem. Mm-hmm. Brna nad Labem, píšou tady.
2: Tak kdo jste se ještě neregistroval a chtěli byste, tak utíkejte na web Hit Radia, potom v 7.10 čekejte na náš soutěžní zvonek v éteru a připomínáme, že poslední den soutěže, což je 25. září, si můžete vyhrát až
0: 50 000 korun už příští pátek a dovezeme to pravděpodobně my dva s Jasmin.
2: Wow.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra. We will

0: 7.19, posloucháte Hit Radio, tohle jsou One Republic.
1: V Česku se uvolnila dvě dost lukrativní pracovní místa a já bych chtěla říct, že máme s Michalem od 9 ráno volno, v případě potřeby, protože Česko řeší zásadní téma tohoto týdne. Marek Eben a Tereza Kostková po letošní 14. sezóně skončí ve Stardance a samozřejmě je otázka, kdo to vezme po nich.
0: No, kdo je nahradí? Myslím si, že i pokud to třeba nesledujete, tak jste tuhle informaci zaslechli, protože oni už tam byli dost dlouho teda.
1: Ano,
0: vlastně od samého začátku.
1: Od samého začátku.
0: Tak kdo je teďka v kurzu? Kdo by to mohlo být?
1: Tak bookmakeri už mají celkem jasno. Z chlapů je hodně vysoko bývalý soutěžící vlastně Václav Kopta, kurz 3,5:1. Potom třeba Adéla Gondíková, 4:1. Jsou tam i trošku divočejší typy, je tam třeba Ray Korantank, jo, tak tam je to 100:1.
0: To bych čekal teda lepší kurz, jo. Ale jak tak koukám, tak my tady v té tabulce nejsme.
1: Umíš valčík, Míšo? Protože já se ho do podzimu klidně doučím, jako do příštího třeba.
0: Valčíky si umím.
1: No. Nebo cokoliv.
0: Samozřejmě, že umím valčík. Co Filip, umíš valčík?
2: Já neumím vůbec žádný tanec, já umím jenom breakdance.
1: Co?
2: No, umím.
0: Hele, já umím
2: dva
0: takový,
2: triky.
0: Já umím takový valčík, ale většinou třeba musí být tak už jedna ráno, jako no. To je valc. Myslím, že by zvládnul valčíky na tohle, když je to úplný rytmus. Rosé a Bruno Mars a Paté za malou chvíli, taky přidáme dopravu. No a kdo teda bude nakonec moderovat Stardance, tak to je doslova ve hvězdách.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
5: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
4: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
5: To asi jo, no.
4: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
5: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
4: Ja, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
5: Tak to je slušný.
4: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
5: A to je jako kolik?
4: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
5: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
4: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
5: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
9: Už žádný, mami, restartuj to.
10: Už se mi nesekne při penaltě.
11: Už nespane, když páříme s klukama.
8: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 Kč měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Nazdar, brácho. Máš problém s mašinou? Hoď to za hlavu. VVS Motopísek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jedný stop je zdar. VS Motopísek.
13: U nás má budoucnost průměr 1,8 metru. Jsme GPN a hledáme schopného seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který ví, že pořádná práce má pořádný rozměr. Více na www.gpn.cz. Trhové sviny.
14: Ahoj, tady Igor Rozovič, zdravím do krásných jižních Čech, kam rád jezdívám na chalupu, ale teď tam ještě radši pojedu odehrát koncert, protože nám to konečně vyšlo, že s celou kapelou přijedeme do Českých Budějovic 17. září v Kulturním domě Slávy a ještě se to tak pěkně sešlo, že přivezeme rovnou i nové album, takže budeme hrát staré písničky, nové písničky, těšíme se moc, doufám, že vy taky, že přijdete a že si to užijeme. Ahoj.
6: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Montesnek přikoupit 3 kusů 10,60 za kus. A co plátky Mazdamer nebo Emmentaler 120 gramů za 34,90. Byla. To dobré začíná u nás.
17: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Chomutově ve Školní ulici, bourala 2 osobní auta, projíždějte s opatrností. No a na Tachovsku na výjezdu z Přimdy směrem na Mlýnec bude probíhat údržba zeleně. Rozhodně v těch místech dejte nohu z plynu, šťastnou cestu.
18: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Faktor.

0: Dua Lipa, Hit Radio 7.32, za chvíli rychlá pětka o lístky na Pussycat Dolls, teď Filip a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Soukromý ostrov Krevana se zrekonstruovanou napoleonskou pevností s idylickými zahradami je na prodej v Benátské laguně. Leží pouhých 8 kilometrů od historického jádra Benátek, ale přesto se majitel může těšit na naprostý klid. Musí mít však k dispozici 5,5 milionů euro, tedy nějakých 133 milionů korun, což je startovní cena k vyjednávání. Vědci konečně vysvětlili internetový fenomén, proč kočky panikaří, když se za nimi nepozorovaně objeví obyčejná okurka. Nejde o samotnou zeleninu, ale o přirozený instinkt. Okurka jim totiž v tu chvíli připomíná hada, což ušelem spouští okamžitou reakci útěkem. No a řecká policie zatkla taxikáře, který pod výhruškou násilí požadoval po zahraniční rodině za odvoz z aténského letiště do centra metropole 14 520 korun. Normálně to mělo stát nějakých 1400 korun, takže napočítal desetinásobek. Klienti pod nátlakem sumu zaplatili, ale v zápětí nepoctivého řidiče nahlásili úřadům.
3: A to se chci zeptat, v případě, že se vám takováhle věc stane, jak se zachováte? Protože já si dokážu představit, že stát se mi to v Česku, tak se nějak hádám, v zahraničí. Nevím, možná bych to pod nátlakem zaplatila.
4: Jako takhle, zaplatit za 7minutovou jízdu po městě 15 tisíc nebo kolik to bylo, tak to jsi prostě okurka, jo. Jsem je nezlo.
0: Normální had.
4: Normální had, no prostě. A tak ten taxikář se splet prostě o nulu, no, to se stává, no.
0: Jdem soutěžit, máme pro vás další lupení na koncert Pussycat Dolls. Už příští týden v pražské Auto Aréně 23. září, máme pro vás po dvou lístkách. Tak pokud byste je chtěli vyhrát, napište nám chci soutěžit na 777 937 777. Jednoho vybereme, pět jednoduchých otázek a lístky budou vaše. Teď je vaše další muzika, tohle jsou Krištof, Život je krásný, hezké ráno. A věř mi,

Vždyť život je krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta. Máš křídla, tak léť, cestu znáš na

0: Tohle je Krištof na Hitrádiu v 7.37 a krásný ráno bude mít jeden z vás, ten, kdo vyhraje lístky na Pussycat Dolls. Rychlá pětka.
1: Už 23.9. vystoupí v pražský O2 aréně příští středu vlastně a my vám celý tento týden rozdáváme dva lístky.
0: A s námi ve vysílání už je Ivet z Olomouce. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Ty jsi mi říkala, že jsi strašně nervózní, to chápu, protože je to trošku stres, ale ty už máš vlastně na takové poloviční štěstí, protože já jsem před tebou volal jiné posluchačce a mě se ozvalo, je nám líto, ale s volaným číslem se nedá spojit. Je buď vypnuté, nebo nedostupné. A zvonilo to třeba půl minuty, takže Ivet, hele, to štěstí tam je, jo.
1: To
0: štěstí
1: to tam
0: naproti.
1: Je.
2: Jo, já jsem šťastná, ale zároveň tak nervózní, takže se omlouvám.
0: To klapne. Pojďme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Vyjmenuj 3 věci, které můžeš najít na hotelovém pokoji.
2: Mýdlo, šampon, fen.
0: Bez vání.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jaké zvíře staví hráze?
2: Bobr.
0: No, jasně.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Kolik stovek je v tisícovce?
2: 10.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Co je větší? Kilometr a nebo metr?
2: Kilometr.
1: A poslední, pátá otázka. Jednoduchá. No. Jaké ovoce roste na jabloni?
2: Jablko.
1: Jo!
2: Děkuju.
0: Ivet, to byly otázky, co?
2: Perfektní. Já jsem si nastavila jako se synem, tak jsem celkem úplně vyřízená, ale dobrý.
0: Či, ty jsi na staďáku teďka se synem, jo?
2: Ano, on měl teďka trénink, tak já svou dobu poslouchám rádio, abych mohla na stáci soutěžit, tak se to vydařilo.
1: A vzala by si syna na Pussycat Dolls, nebo koho by si vzala?
2: Ne, on má 9 let, ten jako by se mnou jel určitě, on je party typ, ale vezmu si přítele nebo kamarádku.
0: Skvělý, tak to budou mít radost, takže když jsi teďka na staďáku, a představ si, že vlastně na staďák akorát o trošku větší vlastně pojedeš a budou ti tam hrát i Pussycat Dolls, který ti budou hrát teďka, zahrajeme i pro tebe, i pro všechny Donča, takže si, hele, užij si to a představ si, zavři oči na tom staďáku a představ si, že to je O2 Arena, jo? Tak Ivet,
2: děkuju moc.
0: Krásný ráno, gratulujeme, užij si to, ahoj.
1: A rozjeď to, ahoj.
0: Ahoj.
2: Děkuju.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: si i tohle dáte na život The Pussycat Dolls v Foutu aréně. No a před chvílí si tady ve vysílání nějaký lupení vyzvedla i Ivet z Olomouce, ještě jednou gratulujeme. A o další lístky hrajete zítra i v pátek v rychlé pětce. Posloucháte Hit Radio, hezké ráno.
1: Prosím vás, jestli vás váš nejlepší kamarád pravidelně posílá do háje, tak gratulujeme. Máte krásný a máte zdravý vztah, protože právě přátelé, kteří se mezi sebou prý uráží a dělají si ze sebe srandu, tak mají pevnější vztah a údajně jsou až o 300% věrnější. Moc nečum, Michale.
0: Mě by zajímalo, jak na tom jsou lidi, kteří nemají žádný kamarády. Tam se pro kámoše.
1: Tam je to horší. Myslím, že tam taky spadáme do téhle kategorie. Musíme si vystačit, Míšo.
0: Takže když se mezi sebou poštěkáme, tak to znamená, že jsme teda jako upřímní, jo?
1: Ano, je to tak. A věrní.
0: Jsi fakt pitomá, jako. Pojďme. Simu, nechápu, že tady spolu jsme. A ty taky, Filipe, ty moc taky nekoukej.
1: Nekoukej, přesně.
2: No. Nečumte oba.
0: A vy taky jdu posloucháte. Co nás vůbec posloucháte? Jsme vás za to moc rádi, Linkin Park, to pro vás naladíme za malou chvíli, taky Taylor Swift, no a přidáme i dopravu, ať víte, jak to jezdí, hezké ránko.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz
4: Máte doma malého sportovce, který ještě neví, který sport je ten pravý? Vyhrajte na Hitrádiu Faktor kurzovné do gymnatlonu.
5: Děti si tam zábavnou formou vyzkouší nejrůznější pohybové dovednosti, rozvíjejí všestrannost a hlavně radost z pohybu. Bez nutnosti hned se upnout na jeden sport.
4: O kurzovné do gymnatlonu hrajeme v odpolední show Hitrádia Faktor.
6: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Trenírkarna.cz.
9: Hlášení pro lovce slev.
8: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
10: Krajiny zahalené tajemstvím i vnitřní svět člověka. Šikanédr, Slavíček, Mol a další mistři symbolismu a secese vás vtáhnou do světa přírody a melancholie s neopakovatelnou atmosférou. Výstava Sny o krajině na Hluboké do 22. listopadu. Alšova, Jihočeská galerie. Umění vidět a vnímat.
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
12: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
12: No jistě.
11: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
12: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
13: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
14: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
15: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
16: Tomas Arsov v Tetě?
15: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
16: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
15: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
17: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
18: Záruční i pozáruční servis Štýl.
17: Když chcete v Budějcích Štýl, tak jedině Daniel Anderle Štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle Štýl.
19: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
20: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kinder čokoládu v Bila klubu za 29,90 a Chibo Gold Selection nebo krema, instantní kávu v Bila klubu za 124,90 pouze ve středu. Bila, to dobré začíná u nás.
21: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem. Jezděte opatrně na trase Zíčína směrem na Hradec Králové na výjezdu z Úliblic. Havarovalo osobní auto, doprava na místě zpomaluje v obou směrech. No a na dálnici D6 na 38. kilometru ve směru na Karlovy Vary stojí odstavené osobní vozidlo.
22: Mami, proč máme všechno od konceptu?
23: To jen se zeptej tatínka.
24: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
25: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
26: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Oh. Taylor Swift, Opelite, Hit Radio 754.
1: Dneska, nebo ode dneška respektive, opět nevěřte vůbec nikomu, ani partnerovi, ani kolegům, vůbec ne člověku, který vám řekne, já jsem věrnej, protože dneska začíná zrád.
0: Počkej, my jsme se tady bavili ve vstupu předtím, že pokud si navzájem jako nadáváš s přáteli, tak jako je tam o 300% vyšší pravděpodobnost, že jsi jako věrná, jako hodná, jo? A teďka nikomu nevěřte. Nikomu nevěřte. Takže dneska začínají Zrádci.
1: Ano, třetí série.
0: Dobrá zpráva pro vás, kdo to sledujete. Přiznám se, jde to mimo mě, než bych tím jako nějak opovrhoval, ale já na to nemám čas, takže ty to sleduješ teda hodně.
1: Já to sleduju hodně, já to sledovat musím, protože a teďka ano, chci ho pochválit, protože si s něj tady vždycky děláme spíš srandu, tak můj přítel je jedním z kameramanů, kdo to natáčí. Troufnu si říct, že tím nejlepším, protože Vojta Kotek ho chválil v podcastu, že říkal, všechny ty hollywoodové záběry, tak ten má na starosti a právě můj přítel. A opravdu to vypadá krásně, takže já na to musím koukat, ale zároveň chci, protože je to výborný.
0: Takže je to vlastně tvoje práce, to co uvidíme teda v televizi, je vlastně tvoje zásluha, protože když to je normálně takhle domino, jo? Když je spokojený teda tvůj Kuba, ty se o něj hezky staráš, on to jede hezky natočit a ty záběry pak jsou hezký, takže vlastně to má to takovou posloupnost.
1: Ano, dneska bude mimochodem obrovská premiéra v Praze v Kongresovém centru. Loni byla nějaká premiéra v kinech a tak, ale teďka právě je to pro více lidí a má to být teda velká show, takže moc se všichni těšíme.
0: Ale co se točí taky, nebo co za pár dní bude v televizi, tak je Naked Attraction. Jsem teďka čet, čověče. Jo? Možná to mohli spojit dohromady. Že by bylo Naked Zrádci, jak by to asi vypadalo, jo? A teď čistě teoreticky, Filipe, ty koukáš na nějakou tady to, buď na Naked, anebo na Zrádce?
2: No, Zrádce jsem viděl jednou.
0: A Naked?
2: Tam mě ještě napadá otázka pro posluchače, můžou se začít dívat až na třetí řadu, když neviděli první dvě, dá se to?
1: Určitě, ta první byla taková oťukávací, kde lidi ještě moc nevěděli, do čeho se jde a nechápali ten význam, že to je o tom právě lhaní a o tom jako bejt takovýhle trošku zákeřnej, takže až v druhý řadě se to rozjelo a tahle bude teda extrémně ostrá.
0: Ne, Filipe, nemůžeš se na to dívat. Pokud jsi neviděl první a druhou řadu, tak se ti nezapne.
2: Ale Naked Attraction se zeptal, abych to nepřeskočil. To jsem viděl dvakrát. Aha. To je docela jako zábava.
0: No ale ona je teďka.
2: Jako já bych tam nešel rozhodně. Jo,
0: ale baví tě spíš, když ty krabici jsou chlapy nebo ženský.
2: Hele, obojí klidně jako. Opravdu. Protože víš co, pak se můžeš když tak smát a řekneš si, nejsem na tom světě sám.
0: Přesně.
2: S takovýmhle problémem.
0: Já jsem se chtěl zeptat, čistě teoreticky vás to posloucháte, do čeho byste spíš šli, jo? Kdybyste si mohli vybrat a kdyby opravdu jste museli si vybrat jedno. Naked Attraction anebo Zrádci?
1: Já jenom dodám, že mi trošku líto těch kameramanů, ne ze Zrádců, ale z Naked Attraction, protože mám nějaký zákulisní info o tom, co se tam děje v těch bednách, než se jde natáčet, aby jako vypadali líp pánové, takže ty kráso, ostrý.
0: Ale já bych šel rozhodně do Zrádců, já nemám co nabídnout. Sofian, Mežmeš, Ben Kristoval, Slzy, to je další muzika, tohle stihneme do 8 a pak Filip přidá další zprávy, tak hezké ráno. Čekám.

0: kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
2: Ber za kliku a otvírej! Unihobby stylové interiérové dveře Grenada, dub bělený, za 990 korun.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
1: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
9: On air.
8: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Krásné ráno, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Růst cen energií ohrožuje český průmysl. Velké podniky varují před uzavíráním provozu. Ministerstvo průmyslu proto chystá pomoc, která může zahrnovat plošné zastropování cen elektřiny a plynu. Nejvíce zasažené jsou ocelárny, chemický průmysl, sklářství a výrobci stavebnin. Situace ale podle ministerstva zatím není kritická. Česko čelí jedné z historicky nejhorších sklizní chmele, která bude podle pěstitelů až o čtvrtinu nižší než obvykle. Úrodu poznamenalo sucho, horká a špatné počasí, kvůli čemuž chybí důležité látky ovlivňující kvalitu. To se spolu s dražšími energiemi, obaly a dopravou promítá do nákladů na výrobu. První velký pivovar už ohlásil zdražení a dalšího budou zřejmě následovat. A pojďme také na fotbal. Liberec ve třetím kole domácího poháru zvítězil na stadionu druholigové Vlašimi 2-0 a poprvé od roku 2023 postoupil do osmifinále. Nezaváhal ani další favorit z nejvyšší soutěže Mladá Boleslav, která porazila Třinec na jeho půdě hladce 3-0. Dvě branky dal proti druholigovému soupeři Jan Burián, jednou skoroval Filip Matoušek. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
11: Klíšťata mají letos na jihu prém. Hygienici už evidují 775 případů lymské boreliozy, skoro o stovku víc než loni touhle dobou. Jen za poslední týden přibylo dalších 29 nemocných. Naopak klíšťové encefalitidy je letos méně. Potvrzených je zatím 99 případů, meziročně o 24 míň. Na jihu dneska naměříme i 26, k večeru se nám to ale pokazí. Přes den vydrží polojasno až oblačno, pak ale dorazí srážkové mraky a místy čekáme i bouřky.
12: Krásné podzimní dny vám přeje zahradnictví Střítež Božkovy. Chryzantémy, vřesy a další podzimní květiny čekají právě na vás. Těšíme se na vaši návštěvu.
13: Dobré ráno, šampione!
14: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
15: Jsme tady pro tebe.
14: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
16: A dneska taky s Filipem, hezké ráno.
17: Krásný ráno.
18: Snídaně šampionů.
16: Filip je tu jako kvalitní náhrada za Davida Jošta, který vyrazil na měsíční svatbu.

0: Hlavní cestu, ten se má, závidíme, zdravíme, máváme. Ty tady s náma budeš teda měsíc.
1: Měsíc skoro, ale už jsem zmiňoval, kdo tady nebyl, většinou pondělí, středa, čtvrtek, a to má nějaký řád, že jo?
0: A každý zůry týden. A až na sněží. Tak zdravíme vás, kdo jste si nás zapnul, Coldplay, Higher Power, tím startuje další hodina, 8.04, dobré ráno. Hit Radio Faktor.

0: Tohle jsou hity na Hit Radio Rehab Ina a DJ Sesh Rock My Body 80. Hezké ránečko, muži v supermarketu. Poslání pro chleba. Vracejí se svrtnou soupravou. Máme tady aktuální průzkum, který ukázal, že když chlap dostane nákupní seznam, na kterém jsou třeba 2-3 položky, tak utratí mnohonásobně víc a donese domů věci, které vlastně jako nikdo nepotřebuje. Je tam nějaký ten mužský lovecký instinkt, s čímž já teda nesouhlasím, protože já jsem v té druhé kategorii, jo. Já jsem v tom ten jiný obyčejný chlap, dostanu úkol, třeba, nevím, dojdi pro mozzarellu. Mm-hmm. Jdu pro mozzarellu, přímá linka, nejkratší cesta. 6x se teda zeptám, jakou přesně bylo myšleno. Hele, a vlastně ještě, když jsme u té mozzarelly, co pak děláte s tou bílou koulí, když vypijete tu vodu? Tak jak to vypadá u Filipu? Teda, když chlapi prostě, když teďka zase kope do nás chlapu, jo, tak jestli ty seš ten, který opravdu, když dostane za úkol dones dvě věci, tak donese nesmysl, protože to tam jenom viděl.
1: No, já to kupuju vždycky víc, ale nekupuju nesmysly, teda já většinou jako se zaměřuju na potraviny, něco dobrýho, co se bude hodit do lednice, ovoce nějaký, když si vzpomenu, a hodně často teda chlapi, to vám doporučím, když už teda posloucháte, kupte jen tak té vaší přítelkyni, manželce, prostě kytičku. Stačí opravdu jenom v hypermarketu, ono to nemusí stát dneska 1000 korun, za 150 korun uděláte super parádu.
2: Filip ví, to se pozná a nemusí to být ani kytička, může to být malá čokoládka, cokoliv. Jakože když si na vás ten chlap v tom obchodě vzpomene a bacha, past, jakmile chlap odchází z obchodu, teda do obchodu a řekne, chceš něco vzít a vy řeknete ne, tak chlapi, vždycky je to ano, vždycky jí něco přineste, nějakou malou maškrtku.
0: Já teda nevím, do jakých kramů ty chodíš, Filipe, ale já takhle nepotkávám běžně kaktusy, jako. Nicméně, já jsem trochu lhal, protože teďka jsem si vzpomněl, že já když jdu do obchodu a mám hlad a jdu něco koupit, tak tam ta statistika asi platí, nekupuju teda věci úplně nějaký jako nesmyslný, nějaký vrtáky nebo tohle, ale nakupuju to, že si říkám, a tohle bych si dal, protože ten hlad za tebe mluví a prostě pak odjíždím s úplně plným košíkem a vlastně pak to nikdo nejí.
2: Tak schválně, jak to mají naši posluchači, přiznejte se třeba vy ženy, s čím nejbizarnějším se váš chlap vrátil domů, když jste ho poslali pro něco konkrétního.
0: A vy chlapi se přiznejte, když vás vaše polovička poslala pro chleba s máslem, jakou největší hovadinu jste donesli k tomu? Budeme rádi, když nám to řeknete, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp 777-937-777 nebo nám to sem hoďte klasicky zprávou. Teď další muzika, Eva Farna, neříkej, co má se stát, hezké ráno.

0: Ale co se nám to tady narodilo, pan Sheeran, Shape of You, 8 hodin 19 minut, dáváte si středeční Hit Radio, dobré ráno šampioni. Poslední průzkum říká, že když chlap dostane nákupní seznam o dvou položkách, vrátí se domů s obřím nákupem, často i s věcmi, které nepotřebuje, ale protože je potkal v ulici s nářadím, tak je koupil, protože se to může hodit někdy, že jo.
1: A přitom se tohleto mimo nářadí teda vždycky říkalo o nás ženách, že jo? Že nás někam pošlete, my toho přineseme tunu a
0: hele,
1: najednou se děje tohle.
0: Jiná doba prostě, jako v 90. taky byly dvě pohlaví a podívej se, co tady máme, jo. Tak pojďme na zprávy od vás. Ptali jsme se vás, s čím nejbezarnějším se váš chlap vrátil domů, když jste ho poslali jenom pro jednu nebo třeba dvě věci, jo. Tak píše třeba Pajka.
1: Zdravím, mě zase jednou manžel poslal do stavebnin pro chemickou kotvu a já mu přivezla tekuté hřebíky, ale jinak stavebniny zvládám a miluju. Tak tady to máme z té druhé strany.
0: Děkujeme za odvahu, za přiznání, taky píše Anna, Anička. Mě jednou chlap poslal do města zaplatit fakturu operátora a já přijela domů s jejich novou obří televizí. Hele, dobrý prodavač v tom krámě.
1: Rastislav, no u nás je to tak, nakupujem, čo je potřeba. A i včera, zoznam nákupů a manželka, to ty jdeš bezomňa na nákup, ty koupíš len to, čo je treba, nic navíc. Pre objasnění, keď ideme spolu okolo obchodu a potrebujeme pečivo, vychádzame z obchodu s velkým účtem a stretávám občas známého a tiež nakupuje sám a podle zoznamu s rovnakým problémom ako já. Smejoslav, Ostrava.
0: Dokonalá slovenština, teda jasně, musím říct.
1: Děkujem.
0: Milé rádio, přeji krásné dobré ránko, už je to asi 5 let. Poslala jsem manžela pro čerstvé rohlíky na snídani a přitáhl bednu s novou televizí. Tak se nám rohlíky krapet prodražily, to píše Lenka z Aše. Další zpráva od Štěpánky. Dobrý den, já když kojila, tak jsem manžela poslala pro vložky do podprsenky, vrátil se s balením obyčejných vložek s obrázkem podprsenky. Prý to hledal strašně dlouho. Přeji, a to si dovedu představit.
1: Počkej,
0: přeji hezký den.
1: To je na nějakých obrázek podprsenky, to teda nevím a proč by tam byl, ale hele, dobře.
0: Jestli to našel, je to borec. Jo. Taky tady máme další zprávu. Ahoj šampioni, poslala jsem přítele na klasický nákup. Přinesl takovou krásnou drahou paštiku, údajně s hovězím a bylinkami. Já si ji ráno namazala na rohlík, bez brýlí ještě rozespala a říká mu, je nějaká divná, ale asi bude hodně kvalitní. On vzal obal, chvíli ho studoval a potom povídá. Kvalitní určitě. Píšou, že po ní budeš mít lesklejší srst. Oba jsme se tu nakonec od srdce zasmáli.
1: Lesklejší srst, tak ten dokonalý.
0: Geniální, geniální. To nás pobavilo, snad i vás to zabavilo. Tak co se píše ve vašem nákupním seznamu teď? Tak Eric Pritz, Call on Me, taky Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita, Jennifer Lopez, Damiano David, hele, je tam toho spoustu. Když zůstanete teda v uličce s názvem Hit Radio, budeme rádi. Za chvíli taky doprava, hezké ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
5: Pepo, vstávej.
6: Nemusím.
5: Pepo, už je 8, vstávej.
6: Nemusím.
5: Je pátek, Pepo.
6: Nemusím.
5: Musíš už jít.
6: Nemusím.
7: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
8: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
9: Slyš, poutníče! Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platiti lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu
10: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
11: V Ternu nyní v akci. Meloun vodní, 1 kg za 16,90. Jihočeské mléko trvanlivé, polotučné, 1 litr s aplikací Ternotrefa za 8,90. Ryze české Terno.
12: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Unihobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
13: Unihobby.
12: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
14: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
15: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
16: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
17: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
18: No jistě.
17: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
18: No jistě.
17: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
18: No jistě.
17: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
19: Tak co, Karle, už bydlíš?
20: Já ani mi nemluv, projekt stojí za p***u, stavba je v p***u a já už jsem z toho úplně v...
21: Abyste nemuseli pípat, volejte Telnet. Když elektrikáři, tak Telnet. www.telnet.cz.
22: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci sýr mascarpone San Fabio 250 gramů za 29,90 a květák kus za 26,90. Penny.
23: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem. Jezděte opatrně na Písecku na příjezdu do Mirotic směrem od Malčic. Probíhají práce na silnici. Počítejte s omezením. No a v Chomutově v Krokově ulici probíhá rekonstrukce plynovodu. Komunikace je neprůjezdná. Bude třeba to oběd.
24: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Faktor.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita. Ladíte Hit Radio, 3 minuty po 8:30, pojďme na ranní update s Filipem. Ranní update.
1: Švédská studentka se vydala přes půl Evropy do Irska jen proto, aby naživo potkala svou naprostou kopii. Dívku, se kterou není vůbec příbuzná, ale vypadají jako dvojčata. Jejich neuvěřitelná podoba šokovala i jejich vlastní rodiče, kteří zjevně nemohli uvěřit vlastním očím. Obě dívky se na dálku kontaktovaly poté, co zjistili, jak moc jsou si fyzicky podobné, a osobní setkání celou tuto bizarní situaci jen potvrdilo. Neobvyklý případ řešila policie s mužem, který se rozhodl vykradnout banku. Poté, co vešel dovnitř a oznámil přepadení, si klidně sedl do křesla a čekal, až na místo dorazí policejní hlídka. Udělal to proto, že se kvůli svým osobním problémům chtěl nechat schválně zavřít do vězení. No a britský designer strávil několik dní v italských Alpách tím, že žil kompletně jako kozel. Aby byl jeho zážitek co nejreálnější, pořídil si dokonce speciální protézy na končetiny, aby mohl běhat po horských stráních po čtyřech jako zvíře. Celý tento neobvyklý pobyt v přírodě nakonec popsal jako zcela jedinečnou a speciální kapitolu svého života.
2: Já to chápu, žereš trávu, koukáš do Alp, občas zamečíš, to tě vygumuje jako solidně.
0: Já mám nad hlavou otazník, možná i vy, kdo posloucháte, a říkám si, proč? Je to tam, a to se stalo teda v létě pravděpodobně.
1: Asi v létě, takhle.
0: Asi v létě, tak říkal, že z toho má jedinečný zážitek. Myslím si, že kdyby třeba vylez na Grossglockner v zimě v těch jeho nastavcích na nohy, že by mluvil asi jinak. Ať si připadáte jakkoliv, jako cokoliv, jsme rádi, že jste tady. Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Další skvělá muzika pro vás. 8:35 na Hit Rádiu. Hezké ránko.

0: Waiting for Tonight, Jennifer Lopez, tohle je Hit Radio, 9 minut po půl deváté. A vy čekáte taky každý den na 7:10, až uslyšíte tenhle signál. Zvonek.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Až do 25. září můžete v soutěži Kdo pak to zvoní vyhrávat fakt krásný peníze. Každý všední den v 7:10 zazní v éteru soutěžní zvonek a kdo jste se přes web Hit Rádia registroval, tak máte šanci, že zazvoníme přímo u vašich dveří.
0: Dneska jsme zvonili a Jarmila, která byla zaregistrována, stihla dorazit do půl minuty za naším týmem, který byl na místě. Jak to ráno vůbec znělo?
3: My spouštíme zvonek a odpočet právě teď. A vy, kdo jste registrovaní, máte už necelou půl minuty na to, abyste se šli podívat ven, jestli tam náhodou nestojí dívka s 5000-ovkou.
4: Aha, někdo kouká z balkóna.
3: Kouká.
4: Je tam.
3: Kona. Tak ať zamává aspoň, nebo něco.
4: Ať běží. Poběž toho, nebo to stěnem. Dobrý den.
5: Jo, je to tam.
4: Tady máte telefon. Dobrý den.
5: Dobré ráno. Kdo tam?
4: Dobré ráno. Tady Jarka u telefonu a my máme neskutečnou radost, hlídáme to každý den a se mi vždycky říká, prosím tě, mami, my jsme v takovým prdelákovi světu, nebudu ještě počet vyhrát. A já to omlouvám, ale jako mě tady natáčí, já jsem ještě v pyžamu. Já bohužel, jako akorát jsem šla budit syna.
2: Ježiš, to je krásný, tak to máme radost i za vás, moc vám gratulujeme.
4: Taky moc děkuju, to je skvělý, děkuju.
0: Tak dnešní výhra putovala na sever Čech, konkrétně do Brna u Ústí nad Labem, tak tam ještě jednou gratulujeme.
2: Vůbec to je pecka, se zbudíš v pyžamu, jdeš někomu otevřít 5 táců na ruku.
0: A přijde Masaryk, ne? Hele, to je geniální. No a pokud byste i vy chtěli vyhrát, tak šanci stále máte, protože soutěžíme až do příštího pátku. Registrace na webu hitradio.cz, zítra vezeme 5000 korun, ale příští pátek, poslední den soutěže.
2: Pravděpodobně my jo. Dva povezeme.
0: 50 000 korun!
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.
6: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
8: Jsem hrdina.
9: Co tady blbneš?
8: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
9: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
9: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
10: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
11: Gap. Individual style for every generation.
12: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
13: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
14: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
15: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
14: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
15: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
16: Lásko, jaký bys chtěla auto?
17: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
16: Ale já myslel, jakou barvu?
17: Barvu? Já tak to nevím.
16: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
18: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
19: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
20: V Petě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
21: Datart uvádí Dny Marian.
22: Dny Marian, jo.
21: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
22: No to je sen.
21: Datart, opravdový elektrospecialista.
23: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa!
24: Na kraji zamíchej.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, Alex Warren, Ordinary, 8.53. A nám od vás přišla zpráva, že se o nás hezky mluví na jiných rádích, v jiných ranních show, konkrétně dneska ráno o 8:30.
1: Dokonce se k nám dostal i záznam, a to teda blesku rychle.
0: Je stejně hrozný, co? My jsme v práci, ale víme, co se vysílá jinde, tak tady je ten záznam.
2: Vy jste pořád nejlepší rádio potom to...
3: Já si myslím, že všichni se snaží. Já jsem teďka koukal na výstupy ranní show na City. Taky jsou dobrý, člověče, šikovný.
0: Hezký.
1: Hele, Ečko taky v pohodě.
0: Ale tak když teda jsme u těch pochvál, hele, na Evropě je taky fajn. Super ráno. Tak moc děkujeme. My jsme rádi, že tady jste s námi a že si s námi užijete poslední song středeční snídaně šampionů Purple Disco Machine a Kungs Substitution. Tak pojďme na to, šampioni. Hezké ráno.

0: Constitution. Tohle je středeční Hit Radio snídaně šampionů 8.56. Jsme v cíli, opět jsme zvládli další společné ráno a my vám za to děkujeme.
1: Děkujeme, že jste byli i dneska s náma. Je středa, takže zítra čtvrtek, malý pátek a to bude bomba.
0: Hlavně taky v 7.10 budeme opět zvonit. Soutěž Kdo pak to zvoní pokračuje v 7.10 pro někoho z vás, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz. Budeme mít 5000 korun, tak si to nenechte utíct.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
0: Mějte se krásně, zvládněte středu a zítra ráno v 6.
1: Tak ahoj, tak ahoj.
0: Těšíme se, čau.
3: Tak se taky těšíme, nejlepší dopravní servis na jihu Čech právě teď, dejte si pozor v Českých Budějovicích na silnici 20. Jinými slovy, kruhový objezd u Globusu, je tam dopravní nehoda, která se aktuálně vyšetřuje. Jezděte opatrně šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
5: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Máte chuť na něco opravdu poctivého? Přijďte v sobotu 19. září na zámek v Třeboni. Od 10 do 16 hodin vás čeká regionální trh plný vůní a chutí. Čerstvý chléb, domácí džemy, sirupy, těstoviny i pravý med. A také krásné ruční výrobky.
7: Na akci zve turistická oblast Třeboňsko.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Faktor.
9: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Prezident Petr Pavel

0: Evropské unie. Očekává se, že hlavními tématy budou posílení konkurenceschopnosti a její energetické nezávislosti, umělá inteligence i boj se změnami klimatu. No a čeští volejbalisté na letošním mistrovství Evropy poprvé prohráli. Světovým šampionům Italům podlehli 1-3. Úvodní dějství sice díky takřka bezchybnému útoku vyhráli 25-23, ale pak domácí favorité před vyprodanou halou v Modéně zvýšili agresivitu a získali další 3 sady.
1: Krásné podzimní dny vám přeje zahradnictví Střítež Božkovy. Chryzantémy, vřesy a další podzimní květiny čekají právě na vás. Těšíme se na vaši návštěvu.
2: Pokud jste dneska vyrazili do práce bez deštníku s tím, že ho nebudete potřebovat, tak vám držím palce. Postupně se začne zatahovat a odpoledne mají dorazit i přehánky. Teploty dneska, ale poměrně vysoký, naměříme do 27.
3: Hit Radio Faktor.
2: Právě začínáme, je tady středeční dopoledne a dneska se u nás na jihu Čech chystá jedna zásadní sportovní akce. Startuje totiž hokejová sezóna a Motor vyzve svého prvního soupeře a tím je Mladá Boleslav. Chystáte se vyrazit a máte lístky? My totiž ano. V této hodině si je budete moci vyhrát, ale ze všeho nejdřív hity. Robbie Williams.

Katy Perry si osedala svého koně a předvedla nám pořádně divokou jízdu. Dark Horse. Tak pojďme slavit. Dneska má narozeniny asi ten nejznámější kouzelník a iluzionista na světě. Ne, není to Radek Bakalář od nás z Budějovic, i když ten je taky dost dobrý. 70 let má dneska legendární mák David Copperfield. Já si pamatuju, to jsem byl jakože malej kluk, když dávali v televizi všechny ty jeho kouzla, bylo neuvěřitelné to sledovat, co všechno on dokázal, co všechno dělal. V podstatě on byl nejlepší v tom, že nechával něco zmizet. Sebe nebo cokoliv jiného. Když třeba vystoupil v pražské sportovní hale, tak vrcholem vystoupení bylo zmizení 13 náhodně vybraných lidí před zraky diváků. No ale asi ten nejznámější trik, to nejznámější kouzlo je zmizení sochy svobody. To byla opravdu pecka a dodnes mě zajímá, jak to sakra udělal. Mimochodem, David Copperfield stále vystupuje a má každý večer vyprodáno. Je to neuvěřitelný. Tak všechno nejlepší a pojďme si nechat vyčarovat úsměv na rtech. Máme středu a tohle je Shakira. No fighting.

0: Kdo miluje rockový balady, tak ten si teď musel přijít na svý Snow Patrol na Hitrádiu Faktor. Máme tu středeční dopoledne a dneska je potřeba tu práci valit před sebou. Žádný zdržování, žádný dlouhý porady, odpoledne rychlej nákup, vyzvednout děti v družině a hurá do Budvar Arény na první domácí zápas. Hraje se od 17:30 proti Mladé Boleslavi a vstupenky, no tak ty se ženete u nás. Máme pro vás dva lupeny a zahrajete silně o ně už za chvilku, tedy kolem 9:30. Tak si na to počkejte a do té doby Vohnouti a Svaz českých bohemů.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Karte Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Karte Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Objevte Garhammer znovu. Po rekonstrukci se módní dům představuje v novém svěžím vzhledu. Modernější, inspirativnější a s mnoha novými místy, která si oblíbíte. Objevte aktuální módu, exkluzivní značky a jedinečný zážitek z nakupování. Přijeďte do Garhammeru ve Waldkirchenu, kousek od českých hranic a objevte ho znovu. Více na garhammer.de. Garhammer. Milujeme módu a lidi.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
5: Tomas Arsov v Tetě?
4: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
5: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
4: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
6: Kdo má rád burgery, ať zvedne ruku a dorazí na Burger Street Festival v Budějcích. Šťavnaté burgery všech chutí a velikostí, klasické i gurmánské, od vyhlášených burgermakerů. Burger Street Festival od 18. do 20. září v Géčku v Českých Budějovicích.
7: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
8: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Ber za kliku a otvírej. Unihobby stylové interiérové dveře Grenada, dub bělený, za 990 korun.
11: Unihobby.
10: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
12: Na zahradu, na terasu, Tyton. Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
13: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
15: Pepo, vstávej.
16: Nemusím.
15: Pepo, už je 8, vstávej.
16: Nemusím.
15: Je pátek, Pepo.
16: Nemusím.
15: Musíš už jít.
16: Nemusím.
17: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
18: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
19: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
20: V Ternu nyní v akci. Meloun vodní, 1 kg za 16,90. Jihočeské mléko trvanlivé, polotučné, 1 litr s aplikací Ternotrefa za 8,90. Ryze české Terno.
11: Nákupy v online shop CZ.
21: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
11: www.onlineshop.cz.
22: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
23: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
24: Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a

jako je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek. Z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

End of the World, Miley Cyrus na Hydrádiu Faktor. Ne, to není konec světa, to je začátek nové hokejové sezóny. Ano, motoračky a motoráci, je na čase zase vytáhnout klubové šály a jde se fandit. Dneska začíná hokejová sezóna taky pro motor. Hraje se od 17:30 v Budvar aréně proti Mladé Boleslavi. Takže z práce to vemte rovnou na tribunu. Vy, co máte permanentky, nic neřešíte, vy máte svoje místo v Budvar aréně jistý. Pokud ale permice nemáte a chybí vám vstupenka, tak na nás se můžete spolehnout. My vás na tenhle ten zápas dostaneme, v tom není absolutně žádný problém. Já tady mám teď pro vás dva lupeny. Stačí zavolat na číslo 38 901 143, což je číslo k nám do studia. Já tady čekám konkrétně na třetího z vás. No a vy ostatní mi klidně napište na náš rádiový WhatsApp tip na výsledek. Jak to dneska proti té Bolce vidíte? Bude to první zápas a první výhra? Dejte vědět. Tady jsou Cranberries a držíme palce.

0: Naladili jste si Hydrádio Faktor, což znamená, že máte naprosto skvělý vkus. Všechny vás zdravíme, 9:45. Když jedete do práce autem, tak si toho asi moc nevšimnete, ale pokud jste to dneska vzali pěšky jako já, tak jste to museli vidět. Všechno kolem nás totiž začíná být takový načáchlý podzimem. Třeba tady v parku na sadech už žloutne listí a začínají padat kaštany. Viděl jsem dokonce v obchodech podzimní slevy a do toho se začínají objevovat taky podzimní akce. Teď jsem někde narazil na plagát a bylo tam dloubání dýní, taky nějaký podzimní trhy. Prostě to tak nějak celkově spěje k podzimu. Já samozřejmě nechci teď, abych vás nějakým způsobem házel do debky, to určitě ne. Spíš vás jen se snažím připravit na to, že třeba se smířit s tím, že léto pomalu končí. My vám ale ty poslední letní dny rozhodně zpříjemníme, za chvilku další hity a mám pro vás Imagine Dragons.
1: Máte doma malého sportovce, který ještě neví, který sport je ten pravý? Vyhrajte na Hitrádiu Faktor kurzovné do gymnatlonu.
2: Děti si tam zábavnou formou vyzkouší nejrůznější pohybové dovednosti, rozvíjejí všestrannost a hlavně radost z pohybu. Bez nutnosti hned se upnout na jeden sport.
1: O kurzovné do gymnatlonu hrajeme v odpolední show Hitrádia Faktor.
3: Svatý Jan nad Malší. Srdečně vás zveme na 11. ročník benefičního běhu Svatojánský kopeček, který se koná v sobotu 19. září. Celý výtěžek je určen centru Bazálka v Českých Budějovicích. Svatý Jan nad Malší. Přijďte si zaběhat nebo se projít pěknou krajinou. Vše je pro dobrou věc.
4: Představte si Český Krumlov před 80 lety. Vojáci, tanky, historická technika a příběh, o kterém se dnes skoro neví. Teď máte šanci ho poznat zblízka. Vrátíte se v čase díky akci 52 Dny vojenské historie. 18. a 19. září Port 1560 a Pivovarská zahrada. Dobové ležení, uniformy, výzbroj, historická i současná vojenská technika a hlavně příběhy skutečných vojáků. Více na muzeum.cz.
5: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland. Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
8: Gap. Individual style for every generation.
9: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Unihobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
12: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
12: No jistě.
11: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
12: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
14: Pepo, vstávej.
15: Nemusím.
14: Pepo, už je 8, vstávej.
15: Nemusím.
14: Je pátek, Pepo.
15: Nemusím.
14: Musíš už jít.
15: Nemusím.
16: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
17: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
18: No jo, a zas to musím řešit já.
19: Tak příště domo.
2: Domo-elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
14: Kasalova pila, dřevěné konstrukce, váš spolehlivý dodavatel.
6: Tu máte klasický krovy, krovy pohledový, příhradový vazníky, dřevostavební panely, pergoly, garážový stání, roubenky, dřevěný okna a dveře interiérový i vchodový.
10: přesné opracování a tradiční tesařské spoje z CNC stroje. Přijedeme, zaměříme, vyrobíme a postavíme. To je Kasalova pila Jindřichův Hradec. Dřevo jako vášeň, kvalita jako standard.
19: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu, v 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
20: Objevte Garhammer znovu. Po rekonstrukci se módní dům představuje v novém svěžím vzhledu. Modernější, inspirativnější a s mnoha novými místy, která si oblíbíte. Objevte aktuální módu, exkluzivní značky a jedinečný zážitek z nakupování. Přijeďte do Garhammeru ve Waldkirchenu, kousek od českých hranic a objevte ho znovu. Více na garhammer.de. Garhammer. Milujeme módu a lidi.
19: Hit Radio Faktor.
21: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: I tak to za to stojí, opět Radeček, 9 hodin 58 minut. Jdeme se podívat na silnice, nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Aktuálně by vás neměla přibrzdit žádná vážnější komplikace. Dejte si ale pozor ve Strunkovicích nad Blanicí, v ulici Městská. Právě se tam opravuje silnice a je to tam svedený do jednoho jízdního pruhu. Takže počítejte s tím, já vám přeju šťastnou cestu, dávejte na sebe pozor a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
6: Vinylovou? A bude sama hrát?
5: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
7: Experto Family. Od V podlahy.
8: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
9: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.

0: Bude dělat armáda, informoval premiér Andrej Babiš. Obce, které leží v blízkosti kontaminované lokality, nemají o chystaném průzkumu žádné informace. Ve velké síni strašnického krematoria v Praze se dnes uskuteční poslední rozloučení se zpěvákem a hudebníkem Richardem Tesaříkem. Spoluzakladatel a frontman kapely Jojo Band zemřel po těžké nemoci 6. září ve věku 80 let. No a úřadující vicemistr Třinec odstartoval nový ročník hokejové extraligy výhrou v předehrávce prvního kola na ledě obhájců bronzu Karlových Varů 2-0. Vítěznou branku dal ve třetí minutě reprízy semifinále minulé sezóny obránce Jakub Galvas.
1: Krásné podzimní dny vám přeje zahradnictví Střítež Božkovy. Chryzantémy, vřesy a další podzimní květiny čekají právě na vás. Těšíme se na vaši návštěvu.
2: Počasí chystá na odpolední hodiny změnu, od západu se začne mračit, může i zapršet, místy dokonce zabouřit, ale na teploměru krásná 27. Každé ráno vám vezeme peníze a dneska jsme prachy dali posluchačce, která si pro ně přišla v županu. Za chvilku si to připomeneme, teď hity.

0: NSYNC, Take That, East 17, Backstreet Boys byli prostě nejlepší. Co si budem povídat?
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Co vám takhle po ránu udělá největší radost? Možná to, že se na vás jen tak někdo usměje. Nebo to, že najdete na ulici na zemi ležet dvacku. Nebo to, že vaše dítě přinese jedničku. To všechno jsou moc hezký události. Ale když vám před domem zazvoní Hitrádio, tak to je ta největší pecka. Nic lepšího už se vám stát nemůže. Každý den v 7 hodin a 10 minut vyrážíme do ulic a zastavíme se na konkrétní adrese. Pak zazvoníme a čekáme. Jestli nám otevřete, tak prachy jsou vaše. Ano, máme pro vás peníze a vy si teď poslechněte, jak to probíhalo dneska ráno ve snídani šampionů.
2: My spouštíme zvonek a odpočet právě teď. A vy, kdo jste registrovaní, máte už necelou půl minuty na to, abyste se šli podívat ven, jestli tam náhodou nestojí dívka s 5000-ovkou.
3: Aha, někdo kouká z balkona.
2: Kouká.
3: Je tam.
2: Kona. Tak ať zamává aspoň, nebo něco.
3: Ať běží. Poběž toho, nebo to stěnem. Dobrý den.
4: Jo, je to tam.
3: Tady máte telefon. Dobrý den.
4: Dobré ráno. Kdo tam?
3: Dobré ráno. Tady Jarka u telefonu a my máme neskutečnou radost, hlídáme to každý den a syn mi vždycky říká, prosím tě, mami, my jsme v takovým prdelákovi světě, nebudeš si počet vyhrát. A já se omlouvám, ale jako mě tady natáčí, já jsem ještě v pyžamu. Jo, bohužel, jako akorát jsem šla budit syna.
4: Ježiš, to je krásný, tak to máme radost i za vás, moc vám gratulujeme.
3: Taky moc děkuju, jsou skvělý, děkujeme.
0: Takže dneska to bylo i s pyžamem a když teď budu, nebo použiju slova posluchačky, tak vidíte, že jezdíme i do prdelákova, jo? 5000 korun jsme rozdali, máme z toho ohromnou radost a zítra pokračujeme. 5000 ve hře, další adresa, možná to budete právě vy, ale zaregistrujte se, web hitradiofaktor.cz.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Callum Scott v našem éteru, tohle jméno dobře znáte. A teď tady padne další jméno. Igor Orozovič, to je český herec, člen Národního divadla, zároveň taky muzikant. To je důvod, proč o něm mluvíme teď v rádiu. Igor hraje na klavír, skládá vlastní písničky a vystupuje se svou kapelou. No a zrovna zítra chystá koncert tady v Českých Budějovicích v KD Slavia. A pozvánka přichází taky přímo od něj.
1: Ahoj, tady Igor Orozovič, zdravím do krásných jižních Čech, kam rád jezdívám na chalupu, ale teď tam ještě radši pojedu odehrát koncert, protože nám to konečně vyšlo, že s celou kapelou přijedeme do Českých Budějovic 17. září v kulturním domě Slávy a ještě se to tak pěkně sešlo, že přivezeme rovnou i nové album, takže budeme hrát staré písničky, nové písničky. Těšíme se moc, doufám, že vy taky, že přijdete a že si to užijeme.
0: Jasná Ahoj. Věc, rádi přijdeme, díky za pozvání. No a za chvilku v našem éteru další tipy, kam u nás na jihu Čech vyrazit. Počkejte si na to.
2: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdopak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdopak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
4: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
5: Krajiny zahalené tajemstvím i vnitřní svět člověka. Šikanédr, Slavíček, Mol a další mistři symbolismu a secese vás vtáhnou do světa přírody a melancholie s neopakovatelnou atmosférou. Výstava Sny o krajině na Hluboké do 22. listopadu. Alšova, Jihočeská galerie. Umění vidět a vnímat.
6: Svatý Jan nad Malší. Srdečně vás zveme na 11. ročník benefičního běhu Svatojánský kopeček, který se koná v sobotu 19. září. Celý výtěžek je určen Centru Bazálka v Českých Budějovicích. Svatý Jan nad Malší. Přijďte si zaběhat nebo se projít pěknou krajinou. Vše je pro dobrou věc.
7: Nazdar, brácho. Máš problém s mašinou? Hoď to za hlavu. VVS Moto Písek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jedný stop je zdar. VS Moto Písek.
8: Jsem hrdina.
9: Co tady blbneš?
8: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
9: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
9: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
10: Ber za kliku a otvírej. Unihobby stylové interiérové dveře Grenada dub bělený za 990 korun.
11: Unihobby.
10: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
12: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
13: Moderní internet www.starnet.cz.
14: Starnet internet.
15: Datart uvádí Dny Merien.
16: Dny Merien, jo.
15: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
16: No to je sen.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
18: Nemocnice není jen místo, kde se léčí. Je to místo, kde každý člen týmu hraje důležitou roli. A právě teď hledáme nové kolegy, radiology, internisty, chirurgy či zubaře a všeobecné sestry. Takže pokud chcete pracovat v moderním prostředí a být součástí nemocnice roku 2025, přidejte se k nám.
17: Nemocnice Strakonice. Vaše budoucnost může začít právě tady. Více na nemst.cz.
11: Leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
19: Sunex.
11: Sunex.
19: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
20: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
21: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
22: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
23: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
24: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci sýr mascarpone San Fabio 250 gramů za 29,90 a květák kus za 26,90. Penny.
25: Hit Radio.
26: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.
26: Hit Radio.
27: Hello, darkness, my old.

0: Selena Gomez a následovat bude legendární Nirvana. Kam vyrazit? Teď se ale podíváme, kde strávit volný čas. Jsou tady kulturní tipy. Dneska je to samý youtuber, influencer nebo streamer, ale kdy jste naposledy potkali třeba takovýho kováře? Právě stará řemesla ožijí v sobotu ve Vodním mlýně v Hoslovicích. Těšte se na řemeslný jarmark, tvořivé dílny, komentované prohlídky mlýna a taky pečení tradičního chleba s ochutnávkou. Akce Řemeslo vázaté dno se v Hoslovicích koná v sobotu od 10 do 4. Máte doma něco, co by někdo jiný dávno vyhodil, ale vy na to nedáte dopustit? Třeba starou známku, minci, pohlednici nebo model, který už se dneska jen tak nevidí. Tak právě pro vás je sobotní setkání sběratelů na faře v Malenicích. Potkají se tam milovníci nejrůznějších sběratelských oborů, můžete přinést vlastní kousky, porovnat je s ostatními, nebo třeba konečně najít to, co vám ve sbírce chybí. A sobotní odpoledne můžete strávit i na fotbale. Dynamo České Budějovice zve na další domácí zápas, tentokrát proti Arytmě Praha. Výkop je na programu v sobotu v 16.30.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Tohle byl Pokáč a jeho solitér. A Pokáč je výborný v tom, že on umí složit písničku vlastně na jakékoliv téma. Prostě cokoliv vás napadne, tak on na lusknutí prstů složí hit. Nebo třeba vezme i k nějakou aktuální událost a během chvilky z ní udělá song. A protože startuje nový ročník Extraligy, tak Pokáč se vrhnul i na hokej.
1: Jdeme na hokej. Jdeme na hokej.
0: Tohle je song, který se jmenuje Jdeme na hokej a vy si ho určitě přidejte do svého playlistu. Třeba si ho poslechněte dneska cestou do Budvar Arény. Pokáč, jdeme na hokej, my jdeme na další hity. Za chvilku Rozalin.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zliv u Českých Budějovic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na Kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
10: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
10: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
10: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
11: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
13: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Unihobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
14: Unihobby.
13: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
15: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
16: No jistě.
15: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
16: No jistě.
15: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
16: No jistě.
15: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
17: S inteligentní elektroinstalací od firmy Delnet můžete zažít doma úplně cokoliv. Klidně i vůni přírody. Když elektrikáři, tak Delnet. www.delnet.cz.
18: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
19: Tak abyste ho nepromeškali.
18: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
19: Garanci kvality i výhodného financování.
18: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
20: Kdo na to jde od lesa? Koupí auto USA.
21: Víš, co je na práci nejdůležitější?
22: Když ti dobře a pravidelně platí.
21: Když máš jistotu stálého místa.
22: Když nemusíš daleko dojíždět.
21: Zkrátka, když chceš dobrou práci, pojď do GPN v Trhových Svinech.
23: Přijmeme programátora CNC strojů. Více na www.pracevgpn.cz.
24: Ahoj, tady Igor Rozovič. Zdravím do krásných jižních Čech, kam rád jezdívám na chalupu, ale teď tam ještě radši pojedu odehrát koncert, protože nám to konečně vyšlo, že s celou kapelou přijedeme do Českých Budějovic 17. září v kulturním domě Slávy a ještě se to tak pěkně sešlo, že přivezeme rovnou i nové album, takže budeme hrát staré písničky, nové písničky. Těšíme se moc, doufám, že vy taky, že přijdete a že si to užijeme. Ahoj.
25: Máte chuť na něco opravdu poctivého? Přijďte v sobotu 19. září na zámek v Třeboni. Od 10 do 16 hodin vás čeká regionální trh plný vůní a chutí, čerstvý chléb, domácí džemy, sirupy, těstoviny i pravý med a také krásné ruční výrobky.
26: Na akci zve turistická oblast Třeboňsko.
0: Kasalova pila, dřevěné konstrukce, váš spolehlivý dodavatel.
1: To máte klasický krovy, krovy pohledový, příhradový vazníky, dřevostavební panely, pergoly, garážový stání, roubenky, dřevěný okna a dveře interiérový i vchodový.
0: Přesné opracování a tradiční tesařské spoje z CNC stroje. Přijedeme, zaměříme, vyrobíme a postavíme. To je Kasalova pila Jindřichův Hradec. Dřevo jako vášeň, kvalita jako standard.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro pizzu Ristorante v Bila klubu za 49,90 a olivový olej Ondoliva 750 ml v Bila klubu za 149,90. Bila, to dobré začíná u nás.
3: Hit Radio Faktor.
6: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: vás good night. Na závěr této hodiny máme 10.58, takže hurá na silnice. A nemám pro vás dobrou zprávu, nejlepší dopravní servis na jihu Čech, bouračka na silnici 20 přímo v obci Dasné. Je to tedy ten hlavní tah a došlo tam ke srážce nákladňáku a osobáku. Na místě je policie. Šťastnou cestu, vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
1: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky Štýl. Záruční i pozáruční servis Štýl. Když chcete v budějící štýl, tak jedině Daniel Anderle Štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle Štýl.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
4: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
7: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Český premiér Andrej Babiš bude dnes v Sofii jednat s ministerským předsedou bulharské vlády Rumenem Radevem. Na programu je i schůzka s šéfkou Národního shromáždění. Babiše na cestě doprovází minister průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Mariánské Lázně musí opravit dva silniční mosty přes železnici. Podle starosty Martina Hurajčíka jsou černý.

0: podzimní dny vám přeje zahradnictví Střítež Božkovy. Chryzantémy, vřesy a další podzimní květiny čekají právě na vás. Těšíme se na vaši návštěvu.
1: Na krátký rukávy to rozhodně bude, dneska naměříme až 27, ale počítejte s tím, že odpoledne může zapršet, takže deštníky radši sebou. Hit Radio Faktor. Máme velkou radost, protože odpadového Oscara získala, představte si, jihočeská vesnice. Která? Dozvíte se za chvilku. Hit Radio.

Letos v červnu vystoupila na slavnostech města Frimburg. Měla ty svoje růžové vlasy a taky dokonce růžový mikrofon. Tereza Mašková. No a máme tady jeden jihočeský důvod k radosti. Chvalšiny totiž vyhrály odpadového Oscara, což znamená, že jsou nejlepší v celé republice mezi obcemi ve své kategorii. Jenom pro zajímavost, loni tam v přepočtu na jednoho člověka připadalo jen 51,7 kg směsného odpadu za celý rok. Takže super. A mimochodem, druhé místo v celostátním pořadí získali další jihočeši, a sice Staré Hodějovice. Takže nejen důvod k radosti, ale i důvod být na náš kraj pyšní. Posíláme do Chvalšin gratulace a teď už pro vás taky další hity. Alanis Morissette.

0: Dokážete si představit, že vyrůstáte po boku 6 sourozenců? To musí být hrozná divočina. Tenhle zpívák jich 6 opravdu má, včetně svého dvojčete. Shane Ward. Tak ne den sourozenců, ale dneska je den starých přátel. Tak se zkuste zamyslet, jestli máte nějakýho kamaráda už od dětství. A kdy jste spolu naposledy mluvili? Já teda, aniž bych o této informaci věděl, tak dneska ráno jsem volal kamarádovi, se kterým se už moc nevidím, protože máme rodiny, práci a tak dále, ale bylo moc fajn ho slyšet a pokecat s ním. Tak jestli se v práci nudíte a šéf se nedívá, zavolejte svýmu starýmu příteli. Hezké dopoledne.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
2: trenirkarna.cz
3: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz
1: Kdo má rád burgery, ať zvedne ruku a dorazí na Burger Street Festival v Budějcích. Šťavnaté burgery všech chutí a velikostí, klasické i gurmánské, od vyhlášených burgermakerů. Burger Street Festival od 18. do 20. září v Géčku v Českých Budějovicích.
4: Svatý Jan nad Malší. Srdečně vás zveme na 11. ročník benefičního běhu Svatojánský kopeček, který se koná v sobotu 19. září. Celý výtěžek je určen centru Bazálka v Českých Budějovicích. Svatý Jan nad Malší. Přijďte si zaběhat nebo se projít pěknou krajinou. Vše je pro dobrou věc.
5: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
6: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
7: Pro doma?
8: Tak to tu ještě nebylo. V OC4 Dvory můžete 17. a 18. září nakoupit nevyzvednuté zásilky, co ukrývají elektroniku, značkové zboží nebo jiné hodnotné překvapení. Prvních 40 zákazníků navíc nakupuje za 59 korun za 100 gramů. OC4 Dvory, váš dobrý soused.
9: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz
12: Ano, prosím.
13: Ahoj, umíš skrotit stroj?
12: Co je to za otázku?
13: Důležitá. Ve Folman Metal Works v Plané nad Lužnicí právě hledáme nástrojáře, seřizovače, specialisty robotizace a mistry výroby.
12: Proč bych měl jít právě k vám?
13: Můžeš se tu spolehnout na zázemí jednoho z největších strojírenských podniků na Táborsku. Fajn kolektiv, férové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování.
12: Kde zjistím víc?
13: Na práci v Plané.cz a pak ukaž, kdo koho skrotí.
14: Ber za kliku a otvírej. Unihobby stylové interiérové dveře Grenada dub bělený za 990 korun.
15: Unihobby.
14: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
16: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
17: Tak dobře poslouchejte.
16: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
18: House Running.
17: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
16: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
17: Budete viset 101 metrů nad zemí.
16: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
19: Maminko!
17: Prostě pořádnej adrenalin.
16: Tenhle zážitek najdete pouze na...
20: Firma na zážitky.
17: CZ.
7: Nové vydání magazínu Reportér.
15: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
7: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
15: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
7: A k tomu spousta dalšího čtení.
18: Poznejte predátory rostlinné říše z celého světa. Prodejní výstava Masožravek se opět vrací do Jihočeského muzea. Uvidíte mucholapky, špirlice, tropické láčkovky nebo trpasličí rosnatky. K tomu tučnice, bublinatky nebo české a mrazovzdorné unikáty. Masožravky na terase Jihočeského muzea od 11. do 20. září. Muzeum.cb.cz.
19: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
20: Protože třeba v Praze se do politiky pouští někdo, koho možná znáte spíš bez kravaty, bez trička, bez kalhot, tak prostě jak ho příroda stvořila. A ano, je to bývalý pornoherec. My nebudeme říkat jméno ani stranu, ale mě zajímá ten kariérní přestup, jo? To je prostě bomba. No. Nicméně představme si i tu situaci, jak jsou všude během těch voleb. Polepený ty billboardy a ty jdeš kolem a tohle dívka je snávodník.
21: To jsem někdy viděl. Ale budeme stavět nové byty. No, ale zase si říkám, že konečně v téhle branži jde do politiky jako profi kvalita, jo? Že ne jako doteď, jako no, jenom jasný. Amatéři, ale že už tam budeme opravdu kvalitka, jo?
19: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Skupina Coldplay právě končí v našem éteru a vypadá to, že končí taky Marek Eben a Tereza Kostková. Asi vám taky neuniklo, že tato oblíbená moderátorská dvojice končí po letošní sezóně ve Stardance. Už to dělat nebudou. A teď se právě řeší, kdo by mohl být místo nich. Napadá vás někdo? Zkuste si teď představit české celebrity. Zpěváky, zpěvačky, moderátory, moderátorky, herce a herečky. Kdo by to podle vás mohl dělat? Hele, největšími favority na moderování 15. řady, která se chystá na podzim 2027, jsou podle bookmakerů bývalý soutěžící Václav Kopta a z dáma pak dávají největší šanci Adéle Gondíkové. A tu si umím představit, tu mám rád. Každopádně ani já nenechávám nic náhodě, koukám tady do svého diáře, projíždím ho. No hele, mám čas příští rok na podzim, jinak samozřejmě mám všechno obsazený, ale zrovna ten podzim je volný, čověče, to je náhoda. Tak kdyby něco, stačí se ozvat. Tady jsou další hity, právě teď si zaspíváme La La La, tady jsou ATC.

0: Ed Sheeran, to je prostě roztomilej kluk, co vždycky potěší. Posloucháte Hitradio Faktor a já vám naprosto přesně řeknu, co budete dělat za pár minut. Budete prokrastinovat. 12.06, to je prý přesný čas, kdy lidi nejvíce odkládají povinnosti, nehledě na to, co je za den. Tak my vám tu prokrastinaci zpříjemníme, ve 12 hodin vás čekají srdcovky s Jirkou Pelnářem. Já se na vás těším dneska večer v Budvar Aréně na hokeji a v éteru zase zítra v 9.00.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem baby.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
5: Toužíte po dokonalém domově? Koberce a nábytek Tábor Měšice mají vše. U nás si vyberete koberce, vinilové podlahy, kuchyně na míru, sedací soupravy i matrace pro zdravé spaní. Stavte se u nás. Vyrobíme, položíme, zařídíme. Koberce nábytek Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
6: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky Štýl.
7: Záruční i pozáruční servis Štýl.
6: Když chcete v Budějcích Štýl, tak jedině Daniel Anderle Štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle Štýl.
8: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
9: Gap. Individual style for every generation.
10: Zapomeň na všední mumraj. Bantaj. Naplň své touhy po okraj. Bantaj. Buď silný jako samuraj. Bantaj. Poznej, jak vypadá ráj.
11: Thajské masáže Bantaj. Thajské masérky vám připraví jedinečný zážitek v salonech Bantaj. V Budějovicích, Prachaticích, Krumlově a Táboře. Poznej, jak vypadá ráj. Bantaj.
12: Zlato! Potřebovali bychom už vyměnit ty truhlíky na okně za podzimní výzdobu.
13: Ty myslíš ty krásné suché muškáty, které nepřežily naší dovolenou?
12: Jo, já byla v zahradním světě Melo a tam to září všemi barvami. Mají tam vřesy, dlužichy a spousty podzimních dekorací.
13: Cože, ty už jsi byla v Melu? A to plný auto je...
12: Teprve začátek.
14: Zahradní svět Melo, Protivín a Strakonice. Sledujte nás na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neunikne.
15: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
16: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS Boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
17: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
18: Hit Radio Faktor.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, řidiči se zdržením počítejme na trase z Písku do Budějic. V Dasným se došetřuje dopolední srážka osobáku s náklaďákem a chvíli si tu postojíme v kolonách, tak hlavně pevné nervy. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 801.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Unihobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
8: It's me, Rita Ora.
9: I'm Macklemore.
8: I'm Dua Lipa.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Komunální volby se blíží, oproti jiným mají svá specifika. Vybíráme v nich zástupce přímo v místě, kde žijeme. A v čem jsou ještě jiné, popíše politolog Jan Kubáček.
11: Komunální volby jsou dané a zvláštní zejména tím, že se odehrávají nebývalé množství obcí a míst. Bavíme se o více než 7000 obcích a probíhají od těch nejmenších vesniček až po ty velké metropole, kde se odehrávají jak na úrovni magistrátu, tak potom jednotlivých místě.
10: V komunálních volbách můžeme hlasovat pro celou kandidátku, jednotlivé kandidáty napříč stranami nebo oba způsoby kombinovat. Hlasovat budeme už 9. a 10. října. Premiér Andrej Babiš se dopoledne v Sofii sešel se svým bulharským protějškem Radevem. Debatují o možném nákupu českých letounů Skyfox, o situaci v Evropě a také o energetických tématech, včetně možnosti odkladu evropského systému emisních povolenek. No a Evropská unie navrhne zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13.

0: podzimní dny vám přeje zahradnictví Střítež Božkovi. Chryzantémy, vřesy a další podzimní květiny čekají právě na vás. Těšíme se na vaši návštěvu.
1: Dneska odpoledne na jihu sáhneme po deštníku. Vypadá to, že přehánky dorazí okolo 17. hodiny a místy udeří i hromy a blesky.
2: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
3: Je 12 hodin a začíná nejlepší půl hodina v českém éteru. Srdcovky na Hit Rádiu. To, co tady dneska pro vás mám, tak to je prostě, teď jak je všude vynobraní, můžu říct doslova a do písmene, výběr z bobulí. Ačkoliv teda, když se dívám na letopočty, tak je to taky trošku pozdní sběr. Možná bych řekl až archivní hity, tady pro vás mám připravený. No a protože dneska je středa, tak za našich mladých let, tak se normálně ve středu vždycky chodilo pařit, že jo? Ať už jsme byli na střední, nebo potom možná i někdo na vejšce, tak prostě středy byly vždycky studentský. A tak si tady uděláme jednu takovou studentskou party od 80. let až po začátek milénia. Mám pro vás připravený nádherné věci. Dokonce tady mám i jeden fantastický duet. Už rovnou řeknu Queen a David Bowie. To prostě jako chcete slyšet ve středu odpoledne nebo v poledne. No a začneme ryzíma devadesátkama. A když už takhle jako vzpomínáme i na tu dobu, kdy jsme chodili ve středu pařit, pamatujete si nějaký jako drink, co jste tenkrát pili a dneska už byste se toho nedotkli? Nebo už se to možná třeba ani nedělá? Já si pamatuju na legendární pampelišku. Znáte? Dejte vědět. 777-937-777 a teď devadesátky na Hit Rádiu a co jiného než Two Unlimited.
2: Hit Rádio Faktor. Let the beat control your body. Let the beat control your body.

0: body.
1: Let the beat control your body. Let the beat control.

0: Let the beat control your body.
1: Wow!
2: Největší hity,
3: největší srdcovky.
1: Tomu říkám začátek, jak se na středu sluší a patří. To Unlimited, Let the beat control your body. To prostě vám zahrajeme jenom tady na Hit Radio. To jsou srdcovky. Je středa, já jsem se rozhodl, že teda dneska vám udělám na Hit Radio středeční diskotéku. Panáky za 20, pivo za 15, kuličník za 5 korunu, prostě tak, jak si to my pamatujeme. Hned takhle na začátek říkám, alkohol je špatný, pít se nemá a děti, když budete late, tak vám umřou mozkový buňky. Tak a teď my jdeme zaspomínat na to, když umírali mozkový buňky nám. Co jste pili tenkrát v pubertě, samozřejmě, když už vám bylo 18 let, někdy třeba i na vejšce, na medicíně. Tady na medicíně, ano, koukám na WhatsApp Hit Rádia. Ahoj Jirko, my jsme pili na medicíně panáky melounový vodky. Dneska už by mi to přišlo šíleně sladký, tenkrát jsme to ale milovali. Ve studentském klubu Ucho v Plzni, určitě znáš, jasně, že znám Ucho. A taky v Uchu znají mě. Tenkrát snad za 30 korun, neuvěřitelný, měj krásný den, zdraví Barča. Jasně. Čau, Pampelišku neznám, ale pamatuju si sluníčko. Sluníčko neznám já, potřebuju recept, co to je? Dobrý den, Karin, Pampeliška, no jasně, vaječňák a pomerančový džus, přeju krásný odpoledne. No výborně, takže taky si to někdo ještě pamatuje. Další zpráva tady nazdár, no asi se to ještě pije, ale určitě už bych to do úst po jisté zkušenosti nevzal a to je bavorák. Fernet nemůžu ani vidět, ani v regálu. A jinak tady ještě si pamatuju mozek a semafor. Fuj, jak jsem mohl, mozek to mi něco říká, mozek mi... Nebyla to byla griotka s vaječňákem, ne, ono to potom vypadalo vlastně jako mozek, když se to do toho nalilo, že jo, určitě, semafor, jasně, to už taky vím, 80, no konečně jdeme do 80. Ahoj Jirko, tak v 80. jsme pili mixelu, bylo to bílé anebo žluté, jako dnes i ovocné čučo, rychle to šlo do hlavy a dobře se to pilo, opice byla extrémně těžká, ano, zdraví Pavla, mixelo, co to je, z čeho to je, to potřebuju vědět. Co bylo ale krásný ještě v těch 80. 90. letech a začátkem milénia, když jste chodili na tu diskotéku, tak že vždycky jsme se jako stoupili k baru. Takhle člověk jako chvíli koukal a pak se vždycky řekla věta, jdu to projít. Pamatujete si to? Jdeme to projít. A vlastně jenom si takhle projdete tu diskotéku a vrátíte se zase zpátky na to samé místo. Tak tohle je jako nádherná vzpomínka. A ta druhá je, že byla doba, kdy se ještě pořád hrály ploužáky. A ten jeden ploužák si dáme právě teď. A je to jeden z nejhranějších ploužáků z diskoték 90. let a milénia. Hned pochopíte, proč. Skin on skin.

Nejoblíbenější ploužák diskotek z konce 90. a začátku milénia. Skin on skin. Jo, to byly doby, kdy jste na diskotéce ještě opravdu tančili o půlnoci ploužáky. A vlastně jako nechápu, že dneska se to nedělá. Posloucháte Hit Radio, posloucháte srdcovky. A když srdcovky, tak tady mám jednu opravdu s velkým S. Rok 1981 a za mě prostě asi jako nejlepší duet 20. století.

0: Queen a David Bowie, Under Pressure, tedy Pod tlakem, rodiče, to je hlavně pro vás.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: A taky pro vás, kdo jste ve středu, ještě v práci i v polední pauze, protože Pod tlakem jsme takhle ve středu velmi často. Velmi často. Byly doby, kdy jsme chodili ve středu večer upustit páru, když jsme byli Pod tlakem, tak ty doby jsou samozřejmě jako už dávno pryč, co si budeme nalhávat, když jste takhle jako ve středu jenom tak se sešli s přáteli a vyrazili jste někam do baru. Možná už teď ani nevíte, kam vyrazit. Možná, že ten bar nebo ta diskotéka, kam jste chodili, už ani ve vašem městě není, že už je prostě pryč, je zavřená, je tam místo toho nějaká, nevím, večerka nebo něco jiného. Každopádně to je prostě jako život. A o toho jsou tady srdcovky a proto vzpomínáme na tuhle krásnou dobu. My se teď spolu dostaneme do roku 1992 s dalším hitem. No a já tady mám další vzpomínku na drinky, který jste tenkrát pili. A hodně, hodně často se mi tady ve WhatsAppu Hit Rádia na čísle 777-937-777 objevil drink, který se jmenuje Vodníkovo semeno. Prosím vás, pokud nevíte, co je vodníkovo semeno, doporučuji, negooglujte to ve firemním počítači. Tu historii nějaký ajťák uvidí, to nechcete. Takže je to zelená a v tom byla smetana do kávy, nebo někdo do toho dával taky salko. Jo. Je to vlastně jako podobný hnus jako magický oko, no. Tak. Ale i to k tomu patří. Rok 1992, čtvrtá srdcovka, ta se vám taky bude líbit. Jmenuje se Až jednou a zpívá jí Šalom.

Petr Muk ještě ve skupině Šalom, začátek 90. let, hit Až jednou, něco pro, řekněme, životem zkušenější ročníky. No a teď pokud jste byli v roce 2004-2005 na střední škole, tak jste ve středu večer 100% na party poslouchali tohle. Tohle je jenom pro vás. My, Armand van Helden a pátá srdcovka na Hit Rádiu.

0: Někdy vám stačí jenom 8 slov a máte celou píseň. Armand van Helden, My My My, pátá srdcovka rok 2004, tady na Hit Rádiu.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Když máme středeční diskotéku, no a jak už to tak jako bývá, tak prostě když se party vydaří, tak na ní přijdete a najednou zjistíte, že už jsou 3 ráno, vy jste tam jako poslední a vlastně party končí. A nebo tenkrát ještě v té době, tak že je 12:30 ráno a vy musíte chytit noční autobus, abyste to stihli domů, jinak dostanete doma vylákoš od rodičů, že nejste do jedné doma, nebo do půl druhý, když jste byli domluvení. No tak prostě každá party někdy končí, ta naše končí právě teď, ale jako správný DJ mám pro vás ještě jeden song na závěr a to je píseň na přání. Když se řekne diskotéka z vaší puberty, z vašich mladých let, jaký hit se vám vybaví? Zapátrejte v klidu v paměti, já vám na to dám nějakých 7-8 minut a pak si dáme srdcovku na vaše přání. Může to být cokoliv. Třeba, já nevím, klidněji, DJ Tiesto, nebo Denzel, nebo klidně zase další Ploužák, to už je jedno. Nechám to na vás. Srdcovka na přání za chvíli na Hit Rádiu. Posílejte mi na 777-937-777, co je ta vaše památeční diskotéková pecka.
1: Tchýně v županu, soused v trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo pak to zvoní? 100 000ová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7:10.

0: otevři. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
5: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
4: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Kdo má rád burgery, ať zvedne ruku a dorazí na Burger Street Festival v Budějcích. Šťavnaté burgery všech chutí a velikostí, klasické i gurmánské, od vyhlášených burgermakerů. Burger Street Festival. Od 18. do 20. září v Géčku v Českých Budějovicích.
8: Ber za kliku a otvírej! Unihobby stylové interiérové dveře Grenada, dub bělený, za 990 korun.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
0: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
12: Pepo, vstávej.
13: Nemusím.
12: Pepo, už je 8, vstávej.
13: Nemusím.
12: Je pátek, Pepo.
13: Nemusím.
12: Musíš už jít.
13: Nemusím.
14: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
15: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
16: Tomas Arsov v Tetě?
15: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
16: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
15: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
17: Ahoj, tady Igor Orozovič, zdravím do krásných jižních Čech, kam rád jezdívám na chalupu, ale teď tam ještě radši pojedu odehrát koncert, protože nám to konečně vyšlo, že s celou kapelou přijedeme do Českých Budějovic 17. září v kulturním domě Slávy a ještě se to tak pěkně sešlo, že přivezeme rovnou i nové album, takže budeme hrát staré písničky, nové písničky, těšíme se moc, doufám, že vy taky, že přijdete a že si to užijeme. Ahoj.
18: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
19: Objevte Garhammer znovu. Po rekonstrukci se módní dům představuje v novém, svěžím vzhledu. Modernější, inspirativnější a s mnoha novými místy, která si oblíbíte. Objevte aktuální módu, exkluzivní značky a jedinečný zážitek z nakupování. Přijeďte do Garhammeru ve Waldkirchenu, kousek od českých hranic a objevte ho znovu. Více na garhammer.de. Garhammer. Milujeme módu a lidi.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: these beautiful things that I've got. Beautiful Things a Benson Boone na Hitrádiu ve 12.35.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte Hitrádio v ten nejlepší čas, protože právě teď vrcholí naše srdcovky a je tady srdcovka na vaše přání a je to teda jako neskutečný. To, co já tady mám od vás za tipy na WhatsAppu Hitrádia, jako třeba Šenkýřka, Bowway, Boreček, Gasolina, Daddy Yankee, Two Unlimited, ty už jsem dneska hrál, Captain Jack, Headway, 24/7. Chtěl jsem po vás jednu píseň, kterou vy si vybavíte z vašich let, diskotékových let, kdy jste chodili pařit. A je to extrémně těžký vybrat. Já fakt jako nevím. Nevím a nedá se, to není ani Sofiina volba, tohle to je ještě mnohem náročnější. Netuším, jak to mám udělat. Tak to nechám osudu, dneska je 16. to znamená, že já si tady odpočítám 16. zprávu, která přišla, ať je to fér. 3, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, a tak teď si s náma osud teda vyloženě zahrál, dobře, tak to jsem nečekal, se musím podívat, jestli to tady vlastně vůbec mám. Protože tady my se spolu, pokud to budu mít, a já to mám, tak se dostaneme do 90. let. Je to konec 90. Tuším teď od Voka cca rok 97-98. Je to německý projekt, je to taneční hudba, tenkrát se jako vrhli do takového, řekněme, gotického hororu. já vůbec nevím, jestli to můžu zahrát, ale asi jo. Tak hrávalo se to a vy to chcete, o toho jsou tady srdcovky. Nevím, kdy naposled jsem tohle slyšel na Hitrádiu. Obecně v rádiu v Česku. No tak jdeme na to. Srdcovka na přání. 90. léta. 666 a
1: Top, top, top, top, top, top, top, Paradox.
0: Ano. Slyšíte správně. Tak tohle vás vrátí v čase. Má to 3 minuty a neslyšel jsem to 20 let. Jste na tom stejně? Tak si to pojďte užít. Srdcovka na přání na Hit Rádiu. 666.

0: Vanessa Paradox.
1: Na tomhle jsme si tady uletěli teď neuvěřitelně. 666 a Paradox, legenda z roku 1998. Wow. Moc děkuju. Srdcovka na přání. Tak tohle je závěr srdcovek, středečních srdcovek, jak se fakt sluší a patří. Dokonce tak mi sem přišlo spoustu zpráv na WhatsApp, ale jedna je úplně jakože výjimečná. Přišlo mi video. Video z traktoru, nebo z kombajnu, asi traktor to bude. Takže teď si představte a děláte, co děláte, že mezi náma, společně s náma, kdo poslouchá Hit Radio, tak je frajer, který jede na traktoru, jede na poli a má tam, fakt tady je to video, pustím ten zvuk. Dokonalý. Já to normálně stáhnu a dám to i na sociální sítě, protože takhle vypadá jako pracovní doba. Jedete si po poli a posloucháte tam takovouhle diskotéku. Na Hit Radio. Boží. No, další srdcovky zase zítra v pravý poledne. Tak si pojďme ještě trošku ty diskotéky užít, když je středa. Žijeme jenom jednou, nenechte si dneska nikým ani ničím kazit náladu a už vůbec ne prací.

0: Posloucháte Hit Radio, s vámi Jirka Plnář, je 12:45, středeční odpoledne pokračuje dál, do 13. hodiny ještě stihneme Davida Guettu, nebude chybět ani Terry Swims a Tunze Nai, navíc všichni jako pohromadě v jedné společné písni. Taky dáme Linkin Park, no a už teď se těším po 14. hodině na dnešní ruletu dvojsmyslů, ta bude taky výživná, tak dál buďte s námi.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zliv u Českých Budějovic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
3: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
4: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
6: Pepo, vstávej.
7: Nemusím.
6: Pepo, už je 8, vstávej.
7: Nemusím.
6: Je pátek, Pepo.
7: Nemusím.
6: Musíš už jít.
7: Nemusím.
8: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
9: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
10: V Ternu nyní v akci. Meloun vodní, 1 kg za 16,90. Jihočeské mléko trvanlivé, polotučné. 1 litr s aplikací Ternotrefa za 8,90. Ryze české Terno.
11: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Unihobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
12: Unihobby.
11: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
13: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
14: No jistě.
13: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
14: No jistě.
13: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
14: No jistě.
13: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
15: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
16: Pak přijeďte do AutoESA.
15: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
16: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
15: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
17: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
18: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
19: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kinder čokoládu v Bila klubu za 29,90 a Chibo Gold Selection nebo krema instantní kávu v Bila klubu za 124,90 pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.
20: Svatý Jan nad Malší. Srdečně vás zveme na 11. ročník benefičního běhu Svatojánský kopeček, který se koná v sobotu 19. září. Celý výtěžek je určen centru Bazálka v Českých Budějovicích. Svatý Jan nad Malší. Přijďte si zaběhat nebo se projít pěknou krajinou. Vše je pro dobrou věc.
21: Trenírkarna.cz.
22: Hlášení pro lovce slev.
21: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
23: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
0: v pohodě, já ji přivážu k Barovce.
1: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
12: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
24: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: Rádio Taylor Swift krátce před 13. hodinou a to je čas, kdy jdeme na nejnovější zprávy a taky na aktuální dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, řidiči pozor na Písecku, Varvažová silnice číslo 121 u nehody, tady zasahují záchranáři, tak hlavně opatrně a počítejme tu s menším zdržením. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
3: V Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
7: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Nové otázky pro žadatele o řidičák na kamiony a autobusy připravilo ministerstvo dopravy. Budou srozumitelnější, zároveň mají více odpovídat dnešním technologiím a evropské legislativě. Stávající sada otázek z 90. let je zastaralá. Návrh odeslalo ministerstvo do mezirezortního připomínkového řízení. Vláda od ledna zruší síť Eurocenter. V jejich pracovníci přitom radili s evropskými dotacemi školám, obcím i veřejnosti. K rušení dojde bez analýzy a jasné náhrady. Krok vláda zdůvodňuje úsporou 10 milionů korun ročně. Čeští ovocnáři

0: Teď se ještě podíváme k nám.
1: Knížky dneska na večer opustí police a vyrazí přímo mezi nás. Noc literatury nabídne veřejná čtení například v Budějcích, Táboře, Písku, Strakonicích, Prachaticích, Dačicích, Volyni i Sezimově Úzký. Začíná se převážně o český večer. Na většinu míst je vstup zdarma a bez rezervace.
2: Krásné podzimní dny vám přeje zahradnictví Střítež Božkovy. Chryzantémy, vřesy a další podzimní květiny čekají právě na vás. Těšíme se na vaši návštěvu.
1: Dneska odpoledne na jihu povětšinou oblačno a denní maxima se dostanou i na 27, později ale dorazí přehaňky a místy i bouřky.
3: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
4: 1 hodina odpoledne je středa, posloucháte Hit Radio, dávejte na sebe pozor, obzvlášť za volantem, i takhle v jednu odpoledne, kdy ta špička není, musíte mít pořád, jak se říká, oči na štěpkách, protože teď možná jste viděli to video, taky já na něj akorát tady na něj koukám. Luci, ty jsi viděla to video, jak se auta na D5C musí vyhýbat tomu autu,
0: ano, ano,
4: co jela v protisměru.
0: Ano, sledovala jsem to, to je velmi nepříjemný pocit, ano, ano, je
4: šílený,
0: to tak.
4: Šílený. Dal jsem si to se zvukem to nepustím do vysílání, protože je tam jedno sprostý slovo za druhým, chápu, naprosto, naprosto, to nejsou sprostá slova, to jsou jenom citoslovce. Šílený, takže buďte opravdu velmi, velmi opatrní, protože nikdy nevíte, kdo může jet naproti vám.
3: Hit Radio Faktor.

Je 13 hodin 13 minut, posloucháte Hit Radio, na internetu letí video z dálnice, konkrétně z dálnice D5, kdy řidič se na poslední chvíli vyhne autu v protisměru a úplně z toho mrazí. Já se k tomu tématu ještě jednou musím vrátit, přijde mi to strašně důležitý, protože na tom videu vidíte, jaký je to vlastně fofr. To auto v protisměru je v dálce jenom tmavý flíček a šup, takhle, během 3-5 vteřin je najednou přímo před váma. Je to úlet. A ještě navíc vám jede naproti v levým rychlým pruhu. Jako opravdu tady klobouk dolů před řidičem, že to strhnul doprava. Takže, kdyby náhodou se vám někdy stalo, že vjedete do protisměru, což se prostě může stát, já chápu, že najednou je člověk totálně jako v šoku, neví, co má dělat, tak prosím vás, hlavně nepokračujte v jízdě a už vůbec se neotáčejte. Takhle umřel před lety můj dobrý kamarád, ten trefil na motorce auto, co se prostě otáčelo na silnici. Jo, vyjel ze zatáčky a přímo před ním auto na štorc před celou silnici. Takže bohužel neměl šanci. Takže prosím vás ještě jednou teda, kdyby se vám tohle stalo, zásadní pravidla jsou neotáčet se, nikam nejezdit, ale zastavit co nejvíc ke krajnici, co to jde. Zapnout všechny výstražní blinkry, všechny čtyři, zjít si vestu a utíct za svodidla a tam zavolat číslo 158. Nic jiného nedělejte. Tak šťastnou cestu.

0: Na středeční odpoledne Nickelback, dneska máme 16. září, to znamená to, že včera bylo 15., takže přišla výplata, dneska je 16., takže už tam není. Tak a pokud si chcete trošku vylepšit ten rodinný rozpočet, poslouchejte Hit Radio a poslouchejte naší snídaní šampionů, protože zítra ráno opět v 7 hodin a 10 minut zazvoní zvonek v našem vysílání. Jakmile ho uslyšíte, že zazvoní, tak v tu chvíli utíkejte ke dveřím, protože tam může stát náš tým a na ruku vám dá minimálně 5000 korun. Takhle to vypadalo i dneska ráno u paní Jarky doma. Ty gratuluju ještě takhle jednou na dálku, protože ta si od nás těch krásných 5000 získala a zítra to můžete být zase vy. Jedná se o hru Kdo pak to zvoní. Podrobnosti najdete na našem webu hitradio.cz. No a zároveň tak nebude to jenom 5000. Poslední zářijový pátek. Tam budeme stát a budeme mít kufřík, ve kterým bude rovných 50000. To už se vyplatí. Vstávat dřív. A nebo zaspat do práce. Jakože.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
4: Vinylovou? A bude sama hrát?
3: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
5: Experto Family. Od V podlahy.
6: Nazdar, brácho. Máš problém s mašinou? Hoď to za hlavu. VVS Motopísek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jedný stopě zdar. VS Motopísek.
7: Víš, co je na práci nejdůležitější?
8: Když ti dobře a pravidelně platí.
7: Když máš jistotu stálého místa.
8: Když nemusíš daleko dojíždět.
7: Zkrátka, když chceš dobrou práci, pojď do GPN v Trhových Svinech.
8: Přijmeme leštiče s nástupním mzdou přes 40 000. Více na www.práce.vgpn.cz.
9: Ber zakliku a otvírej. Unihobby stylové interiérové dveře Grenada, dub bělený, za 990 korun.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
12: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
12: No jistě.
11: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
12: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
13: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Představte si Český Krumlov před 80 lety. Vojáci, tanky, historická technika a příběh, o kterém se dnes skoro neví. Teď máte šanci ho poznat zblízka. Vrátíte se v čase díky akci 52. Dny vojenské historie. 18. a 19. září Port 1560 a Pivovarská zahrada. Dobové ležení, uniformy, výzbroj, historická i současná vojenská technika a hlavně příběhy skutečných vojáků. Více na muzeum.cz.
16: Toužíte po dokonalém domově? Koberce a nábytek Tábor Měšice mají vše. U nás si vyberete koberce, vinilové podlahy, kuchyně na míru, sedací soupravy i matrace pro zdravé spaní. Stavte se u nás. Vyrobíme, položíme, zařídíme. Koberce nábytek Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
17: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
18: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života.
10: Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
19: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
20: Gap. Individual style for every generation.
21: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa.
22: Na kráji zemí

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Protože třeba v Praze se do politiky pouští někdo, koho možná znáte spíš bez kravaty, bez trička, bez kalhot, tak prostě jak ho příroda stvořila. A ano, je to bývalý pornoherec. My nebudeme říkat jméno ani stranu, ale mě zajímá ten kariérní přestup, jo? To je prostě bomba. No. Nicméně představme si i tu situaci, jak jsou všude během těch voleb. Polepený ty billboardy a ty jdeš kolem a tohle týpka já znám hodně.
2: To jsem někdy viděl. Ale budeme stavět nové byty. Jo, ale zase si říkám, že konečně v téhle branži jde do politiky jako profi kvalita, jo? Že ne jako doteď, jako no, jenom jasný. Amatéři, ale že už tam budeme opravdu kvalitka, jo?
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.

Imagine Dragons na Hit Rádiu ve 13 hodin a 36 minut. S vámi Jirka Pelnář, přeju pohodovou středu. Říkal jsem si, že vám teď dám něco jako vyloženě aktuálního, takže jsem si našel nejčtenější titulek dnešního dne v novinách. A říkám si, že se asi zase zpátky vrátím radši k hudbě. Víte, jaké je dnešní nejčtenější titulek? To prostě neuhodnete. Neuhodnete. To ve vaší fantazii není. Není to dokonce ani v mé fantazii a to si myslím, že za ty roky, co se tady jako známe, tak že víte, že tu mojí fantazii mám hodně, hodně daleko posunutou, tu hranici. Tak prosím vás, titulek dnešního dne je: muž byl zatčen za to, že sexuálně obtěžoval kapra. No. A to je celý. Dál už to asi číst nebudu. Tak pojďme k té hudbě. Ale zase, když teď nad tím tak jako přemýšlím, tak vlastně asi jako chápu, protože ten nekouše ten žužlá, ne?

0: Shakira na Hit Radio. Je 13 hodin 44 minut, tedy 2:45. Za chviličku ještě Kabát a Pohoda, dáme si taky takhle něco jako na pohodu, když je ta středa. Pomalu se nám blíží taky nejnovější zprávy, které budou ve 14 hodin, a po zprávách ve dvě také dnešní ruleta. Protože je středa, tak si dáme ruletu dvojsmyslů. Tak jsem sám zvědav, co nás teda dneska čeká. Pokud jste nikdy neposlouchali ruletu dvojsmyslů, tak je to o tom, že máme vždycky téma, co se dá říct v ložnici a pak ještě jako někde na dalším místě. Stejná věta, tak nevím, no, kam nás to dneska zavede. Doufám, že ne na ryby. Ach jo. Počkejte si na to po 14. hodině tady na Hit Radio. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že nás posloucháte.
1: Máte doma malého sportovce, který ještě neví, který sport je ten pravý? Vyhrajte na Hit Radio Faktor kurzovné do gymnatlonu.
2: Děti si tam zábavnou formou vyzkouší nejrůznější pohybové dovednosti, rozvíjejí všestrannost a hlavně radost z pohybu. Bez nutnosti hned se upnout na jeden sport.
1: O kurzovné do gymnatlonu hrajeme v odpolední show Hit Radio Faktor.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
6: Zlato! Potřebovali bychom už vyměnit ty truhlíky na okně za podzimní výzdobu.
7: Ty myslíš ty krásné, suché muškáty, které nepřežily naší dovolenou?
6: Jo, já byla v zahradním světě Melo a tam to září všemi barvami. Mají tam vřesy, dlužichy a spousty podzimních dekorací.
7: Cože, ty už jsi byla v Melu? A to plný auto je...
6: Teprve začátek.
8: Zahradní svět Melo, Protivín a Strakonice. Sledujte nás na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neunikne.
9: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
11: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
12: Ano, prosím.
13: Ahoj, umíš skrotit stroj?
12: Co je to za otázku?
13: Důležitá. Ve Folman Metal Works v Plané nad Lužnicí právě hledáme nástrojáře, seřizovače, specialisty robotizace a mistry výroby.
12: Proč bych měl jít právě k vám?
13: Můžeš se tu spolehnout na zázemí jednoho z největších strojírenských podniků na Táborsku. Fajn kolektiv, férové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování.
12: Kde zjistím víc?
13: Na práci v Plané.cz. A pak ukaž, kdo koho skrotí.
14: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Unihobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
15: Unihobby.
14: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
16: Tak co, Karle, už bydlíš?
17: Já ani mi nemluv. Projekt stojí za stavba je a já už jsem z toho úplně...
18: Abyste nemuseli pípat, volejte Telnet. Když elektrikáři, tak Telnet. www.telnet.cz.
19: Datart uvádí Dny Merien.
2: Dny Merien, jo.
19: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
2: No to je sen.
19: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
21: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
22: No včera bylo pozdě.
23: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Hoří lesa, hoří rodnej dům, hoří velko statek sousedům. To je smůla, drahá, podívej. Hasiči to stejně přejedou, hrny si moc dobře nevedou. Solej sirky,

0: Závěru další odpolední hodiny na Hitrádiu Zara Larsson, před námi nejnovější zprávy z Lucí, ještě předtím pohled taky na naši dopravu v regionu.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, nové omezení platí od dneška na Prachatickou, úplně zavřená je kvůli stavebním pracím silnice ze Smětče na Kuklov, objížďka vede přes Dobročkov a s omezením počítejme do 7. října. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
9: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
11: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
14: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel dnes v průmyslové zóně Triangle nedaleko Žatce zahájil dvoudenní návštěvu Ústeckého a Karlovarského kraje. Svou cestou se chce soustředit na to, co se v regionu daří.
15: Takovou spojovací linkou je ukázat tyto kraje z trošku jiné strany, než jsme většinou zvyklí, to znamená hovořit o problémech. My se budeme spíš soustředit na lidi, kteří něco nového staví, budují, zachraňují, případně zlepšují život místních obyvatel.
14: Prezident Petr Pavel jezdí do regionu pravidelně, v Ústeckém kraji byl loni v říjnu, v Karlovarském pak v listopadu. Na pomoc Nepálu Češi poslali zhruba 47 milionů korun. Zemi na konci srpna zasáhly ničivé povodně. České humanitární organizace ve sbírkách pokračují a kromě zajištění základních potřeb pro zasažené obyvatele pomáhají mimo jiné i zvládnout traumata ze záplav nebo distribuují potřebné vakcíny. 16 fanoušků AS Řím dostalo zákaz vstupu za fašistický pozdrav na italské fotbalové stadiony. Prováděli ho na tribunách během ligového zápasu proti Bergamu. Tresty jsou od 1 do 5 let a platí také pro zápasy AS Řím v zahraničí a reprezentační utkání. Teď ještě pohled k nám.
1: Známé nákupní středisko na budějickém sídlišti Šumava půjde k zemi. Jak píše iDnes.cz, místo něj má vyrůst nový dům se 130 byty, prodejnou potravin a parkováním. Projekt už má územní rozhodnutí, stavět se ale podle investora začne nejdříve za rok, možná za dva.
16: Krásné podzimní dny vám přeje zahradnictví Střítež Božkovy. Chryzantémy, vřesy a další podzimní květiny čekají právě na vás. Těšíme se na vaši návštěvu.
1: Dneska odpoledne sáhneme po deštníku, přehánky mají dorazit v řádu několika hodin a vypadá to, že s občasným deštěm máme počítat až do zítřejšího rána.
12: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Středeční odpoledne pokračuje dál, jsem rád, že ať už děláte, co děláte, tak u toho posloucháte Hit Radio. A protože je středa, tak je na čase, abychom zase trošku do této hyperkorektní doby hodili vidle a dali si naší ruletu dvojsmyslů. Dáme si jeden hit, krásný hit mimochodem, Joan Osborne, One of Us, a pak se do toho pustíme. Těším se na vás, připravte si mobilní telefony a vaší fantazii.

0: Krásná píseň takhle na středeční den, je 2 hodiny odpoledne. No a je nejvyšší čas vstoupit tedy na náš velmi tenký led. Je tady ruleta dvojsmyslů a dneska budeme mít velmi zajímavé téma. Pokud se s náma nikdy ruletu nehráli, jenom znovu rychle opakuju, že budete potřebovat váš mobilní telefon a na WhatsApp Vitrádia 777-937-777 vynapsat první věc, která vás napadne, a to dnes na téma...
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A na benzínce. Na benzínce, když jdete tankovat. Tak co může zaznít v ložnici a na benzínce, pište na 777-937-777. Já vykopnu, co může zaznít v ložnici a na benzínce. Plnou. A tady asi končím dneska. From Jamaica.

0: Luis Capaldi na Hit Rádiu ve středu odpoledne, přesně v ten den, kdy tady máme naši ruletu dvojsmyslu a dneska máme téma, co může zaznít v ložnici a na benzínové pumpě. Docela jste se jako vyřádili, tady koukám na WhatsApp Hit Rádia, tak jdu rovnou na to, začínám číst vaše zprávy, jo? Tak třeba, vidíš ty ceny? To radši dneska nepojedu. Kolik? Tolik? Za to může Babiš. Chcete to umejt? To je moc. Musíte to strčit na doraz. Dobře, výborně. Tady další. Platit budete hotově nebo kartou? Jasně. Bude to za 4000, pane. Pamatuju si, když se stálo 1500? To je dobrý. S námi budete mít větší výdrž. S námi? Dobře, přemýšlím. Další. Dej si rukavice, ať ti nesmrdí ruce. Věrka. To jsem se možná měl přečíst předtím, než jsem to řekl do vysílání. Hledám tady další něco, co bych ještě mohl. To je strašný, to je moc. Ne, to už je moc. Hlasovka. Dáme hlasovku.
1: Ahoj, Jirko. Tak možná je to trošku moc, ale za mě by tam třeba mohlo být. Jsem si nevzal rukavice a teď mám pěkně špinavý a smradlavý ruce. Hezký den, ahoj.
0: Fakt děkuju. Ještě jsem si to poslech dopředu. Fakt děkuju, díky. Jo, tak jo. OK, co dál? Kam to mám strčit? Výborně. Z jaké strany to tam mám strčit? No, tak pojďme dál. Ještě máte chviličku, dáme si dva hity. Na 777-937-777 mi napište, co vás napadá, co se dá říct v ložnici a také na benzínce. Vyberu to nejlepší. To nejlepší už za chvíli. Dáme Tomáše Kluse a Sema Felda na Hit Rádiu.

řádků tvých řas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Tomáš Klus, Vesmíru. Přiznám se, že jsem ještě nikdy nemusel naší ruletu takhle moc cenzurovat, protože to, co tady se jako odehrává na WhatsAppu Hitrádia, neuvěřitelný. To budeme muset dát i na sociální sítě, tam se snese všechno snad. Co může zaznít v ložnici a na čerpací stanici? Tak, posledních pár a pak dáme to nejlepší. Takže určitě třeba ruční mytí a káva sebou v ceně. Dobrý. Další věrnostní kartičku máte? Pak je tady spousta věcí ohledně zazování pistole velmi hluboko a tak podobně, ale končím a vybírám to nejlepší, což mimochodem poslala Lucka. A Lucka píše, až skončíš, tak to pořádně Lucka píše, až skončíš, tak to pořádně oklepej, ať nekapeš na zem. Lucie! Máš skvělou fantazii.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Nové vydání magazínu Reportér.
4: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
3: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
4: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
3: A k tomu spousta dalšího čtení.
5: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
6: Nemocnice není jen místo, kde se léčí. Je to místo, kde každý člen týmu hraje důležitou roli. A právě teď hledáme nové kolegy, radiology, internisty, chirurgy či zubaře a všeobecné sestry. Takže pokud chcete pracovat v moderním prostředí a být součástí nemocnice roku 2025, přidejte se k nám.
5: Nemocnice Strakonice. Vaše budoucnost může začít právě tady. Více na nemst.cz.
7: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
8: Už žádný, mami, restartuj to.
9: Už se mi nesekne při penaltě.
10: Už nespanedeš páříma s klukama.
7: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Lásko, jaký bys chtěla auto?
12: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
11: Ale já myslel, jakou barvu.
12: Barvu? Já tak to nevím.
11: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
13: Franto, co pak všechno se dá sušit?
14: Ovoce, houby, bylinky i maso.
13: A tvůj Bůček?
14: Ten už nestihneš.
15: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz.
16: Krajiny zahalené tajemstvím i vnitřní svět člověka. Šikanédr, Slavíček, Mol a další mistři symbolismu a secese vás vtáhnou do světa přírody a melancholie s neopakovatelnou atmosférou. Výstava Sny o krajině na Hluboké do 22. listopadu. Alšova, Jihočeská galerie. Umění vidět a vnímat.
17: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
18: Záruční i pozáruční servis Štýl.
17: Když chcete v Budějcích Štýl, tak jedině Daniel Anderle Štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle Štýl.
19: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
4: Attention!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
20: sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátele na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
21: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
22: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
23: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
24: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: verze legendárního hitu ze 70. let už je takovou stálicí v našem playlistu. Je 14 hodin a 33 minut, za chviličku Alexandra Burke, taky Banastovy věci s hitem Andělé. No a pokud máte rádi reality show, tak si už přijdete taky na své, protože dneska začínají Zrádci. No a podle obsazení to bude velmi zajímavá série. Mimochodem, premiéra je v kině a lístky na ní jsou úlet. Nejdražší jsou za 10 000 korun, respektive tedy byly vyprodáno. Masakr, desítku za to. No jo, tak to je. Šli byste na to za desítku, nebo se radši kouknete doma u televize? Odpověď nechám na vás. A možná, že to je i téma, které dneska budou rozebírat i u nás v naší odpolední show, která bude začínat úderem 15. hodiny.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na jihu Čech.
2: Dobré odpoledne, faktoráci.
3: I dneska budeme soutěžit o voucher na 100% úhradu kurzu Gymnathlon v hodnotě přes 3000 korun.
2: Ulovte svému dítěti spoustu pohybu a zábavy.
3: A těšte se i na vaši oblíbenou hudbu, jeho česká témata a prostě na všechno, co k odpolední na Hit Radio Faktor patří.
2: Za chvíli jsme tady.
3: Jana,
2: Martin
3: a Pavel.

0: Aleluja! Tak doufám, že se to taky blíží, když si zakřičíte aleluja, že už konečně jdete domů z práce. Doufám. Snad nemáte odpolední směnu a pokud ano a zůstáváte opravdu až do večera, možná až úplně do noci v práci, tak poslouchejte u toho dál Hit Radio, protože my budeme vaším nejlepším parťákem jak na odpolední směnu, tak na noční a samozřejmě i na cestu domů z práce. Od 15 hodin se na vás těší naše odpolední show, do 15. hodiny ještě stihneme Evu Farnou s Mirajem, skvělý duet Vzpomeneš si, k tomu taky Rasmus, nebude chybět ani Huntrix a 15 hodin nejnovější zprávy. Já jsem Jirka Vlnář, budu se na vás těšit zase zítra. Zítra ve 12 hodin začínají srdcovky, vaše nejoblíbenější půl hodina v českém éteru. Máte se zítra na co těšit. Tak se smějte!
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
2: Ahoj, tady Igor Rozovič, zdravím do krásných jižních Čech, kam rád jezdívám na chalupu, ale teď tam ještě radši pojedu odehrát koncert, protože nám to konečně vyšlo, že s celou kapelou přijedeme do Českých Budějovic 17. září v Kulturním domě Slávy a ještě se to tak pěkně sešlo, že přivezeme rovnou i nové album, takže budeme hrát staré písničky, nové písničky, těšíme se moc, doufám, že vy taky, že přijdete a že si to užijeme. Ahoj.
3: Usnula?
4: Asi jo.
3: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
4: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Svatý Jan nad Malší. Srdečně vás zveme na 11. ročník benefičního běhu Svatojánský kopeček, který se koná v sobotu 19. září. Celý výtěžek je určen Centru Bazálka v Českých Budějovicích. Svatý Jan nad Malší. Přijďte si zaběhat nebo se projít pěknou krajinou. Vše je pro dobrou věc. Pro
2: doma. Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Ano, prosím.
5: Ahoj, umíš zkrotit stroj?
4: Co je to za otázku?
5: Důležitá. Ve Folman Metal Works v Plané nad Lužnicí právě hledáme nástrojáře, seřizovače, specialisty robotizace a mistry výroby.
4: Proč bych měl jít právě k vám?
5: Můžeš se tu spolehnout na zázemí jednoho z největších strojírenských podniků na Táborsku. Fajn kolektiv, férové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování.
4: Kde zjistím víc?
5: Na práci v Plané.cz. A pak ukaž, kdo koho skrotí.
6: Zapomeň na všední mumraj. Bantaj. Naplň své touhy po okraj. Bantaj. Buď silný jako samuraj. Bantaj. Poznej, jak vypadá ráj. Thajské masáže Bantaj. Thajské masérky vám připraví jedinečný zážitek v salonech Bantaj. V Budějovicích, Prachaticích, Krumlově a Táboře. Poznej, jak vypadá ráj. Bantaj.
7: Nové vydání magazínu Reportér.
8: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
7: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
8: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
7: A k tomu spousta dalšího čtení.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running.
10: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na...
13: Firma na zážitky.
10: CZ.
14: Jsem hrdina.
15: Co tady blbneš?
14: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
15: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
14: Vše na 211.cz.
15: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
14: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Na čerstvou nehodu pozorové Strakonicích na Schmidingerově ulici se potkali dva osobáky a s komplikacemi tu počítejme ještě zhruba hodinu a nehoda tří osobáků se došetřuje před Třeboní ve směru od Hradce ve Staré Hlíně, tak opatrně. Přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Slyšíš to? Takhle. Zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Unihobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
0: Chvíli po 15. Hezké odpoledne u krátkých zpráv pro jižní Čechy přeje Pavel Ferenčík. Řidičům by jednou mohla odpadnout cesta přes Prahu. Ředitelství silnic a dálnic nechává prověřit trasu plánované dálnice D20 mezi Pískem a Jihlavou. Ta má propojit D4, D3 a D1. Teď se hledá konkrétní varianta vedení, kterou půjde zanést do územních plánů. Samotná stavba je ale zatím hudbou vzdálenější budoucnosti. Ve Vimperku letos přibude přes 30 nových parkovacích míst v ulici SNP na místě zbouraného výměníku. Město tím chce ulevit hlavně sídlišti, kde je parkování dlouhodobě problém. Další místa plánuje také ve Hřbitovní, Pražské nebo Čelakovského ulici. Studenti Jihočeské univerzity řeší, kde by v Česku mohl stát malý modulární reaktor. Zapojili se do soutěže SMR Challenge, ve které mají posoudit vhodnou lokalitu po technické, ekonomické, ale i ekologické stránce. Nejlepší týmy své návrhy představí v prosinci v Praze. A hokejová extraliga má první výsledek nové sezóny. Třinec vyhrál v předehrávce v Karlových Varech 2-0. Dnes je na programu dalších 6 zápasů a do akce jde i českobudějovický Motor. Ten od 17:30 doma přivítá mladou Boleslav.
7: Krásné podzimní dny vám přeje zahradnictví Střítež Božkovy. Chryzantémy, vřesy a další podzimní květiny čekají právě na vás. Těšíme se na vaši návštěvu.
0: Jdeme na počasí. Od jihozápadu se dneska k večeru přiženou srážkové mraky, místy se i zabouří, přes noc by se to ale všechno mělo vypršet a zítra během dne už snad deštníky potřebovat nebudeme. Předpověď na čtvrtek slibuje přehánky spíš ojedinělem, čeká nás oblačno až polojasno s denními maximy do 21 stupňů.
1: Hit Radio Faktor.
8: Jsou 2 minuty po 3. hodině, hezké odpoledne.
9: Krásné odpoledne, Faktor. Dneska je opravdu krásné. Nevím, jak vám, mě třeba tu krásu trošku znepříjemňují octomilky doma.
8: A víš, jak na ně?
9: Nevím právě.
8: No tak to probereme za chvilku, já mám spousty tipů a věřím, že i naši posluchači.
9: A po 16. hodině opět soutěž o voucher do gymnatlonu.
8: A teď Avril Lavigne.

0: Cruise na Hit Radio Faktor 10 minut po třetí hodině, pěkné odpoledne a teď máme problém, respektive Jani má problém.
1: No neříkejte mi, že vás doma od 100 milky netrápí.
0: Furt, máme všude miliardu ovoce, všude to lítá.
1: Já si myslím, že to je takovej zářijový domácí teror a posluchači, vás bychom chtěli poprosit o nějaké vaše zaručené tipy, jak se s od 100 milkama dokážete vypořádat vy.
2: Já bych tu jeden tip měl, Jani, dovol mi otázku, zkoušela si vyhodit ty snílý mandarinky, nebo...
1: To ne.
0: Ale tak oni nemusí být ani schnilí, ne?
1: No, ne, prostě nemusí být, slítnou. Protože třeba nemusí. Nechám skleničku od vína a oni už tam jdou hodovat.
0: Tak to jsou vínomilky.
1: Jo, tak to je pravda. Takže to jsou vlastně moje kámošky.
0: Já takhle, když to nám tam lítá, tak si dám kousek slivovice do toho a oni tam pak jdou.
1: Jo, takhle, že to božereš. No, vlastně,
0: no.
1: Faktoráci, dejte nám vědět i vy, co používáte doma a funguje to, anebo co nepoužíváte, nebo co používáte a nefunguje to klidně.
0: Náš WhatsApp má číslo 724 883 596.

0: Someone Like You, a to byla Adele na Hit Radio Faktor. A my tady řešíme jeden nekonečný problém, a tím jsou octomilky.
1: Napsala Katka, že dává do skleničky trochu vína a jar. Nešlo by to, prosím vás, bez toho vína? Není
0: bez
1: to
0: toho jaru. Bez toho jaru, ne, a pak to nemusí být jenom pro octomilky.
1: Jo, takhle, že bych se v noci probudila a no se napít.
2: Pozor, Katce dává zapravdu taky Honza, funguje na ně víno. Nevím teda jak, jestli jim to dáváte napít. Nebo
0: ale tak do kapátka takhle. A pak to...
1: Na mě taky funguje víno, ale já neotravuju. Teda já to si myslím.
0: Já to fakt mám taky tak. Dám přes tu skleničku tu folii, potravinářskou, pár dírek, trošku slivovice. Ono to tam i pěkně voní doma. No, a tam vždycky napadají. Mám dobrou slivovici, to je evidentní.
1: Lenka napsala, to si myslím, že by mohla být alternativa za to víno, jablečný ocet, kapka jaru a že tu skleničku nechá na lince, tak já to vyzkouším teda.
2: Mě docela mrzí, že nikdo nenapsal můj nápad, když mi bylo asi 18 čerstvých, já jsem vzal deodorant, zapalovač. A likvidoval jsem od toho.
0: Takže se rovnou opíkal ty jabka, třeba.
2: No, Pavle, měl jsem jabko v karamelu.
1: 18 letech tohleto? Já myslela, že třeba jako 8.
2: Není to úplně úspěšný, jo.
1: No, tak to neskoušejte, prosím vás, jo. A díky za vaše zprávy.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
4: Objevte Garhammer znovu. Po rekonstrukci se módní dům představuje v novém svěžím vzhledu. Modernější, inspirativnější a s mnoha novými místy, která si oblíbíte. Objevte aktuální módu, exkluzivní značky a jedinečný zážitek z nakupování. Přijeďte do Garhammeru ve Waldkirchenu, kousek od českých hranic a objevte ho znovu. Více na garhammer.de. Garhammer. Milujeme módu a lidi.
5: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: V Ternu nyní v akci. Meloun vodní. 1 kg za 16,90. Jihočeské mléko trvanlivé, polotučné. 1 litr s aplikací Ternotrefa za 8,90. Ryze české Terno.
10: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
11: Ber za kliku a otvírej. Unihobby stylové interiérové dveře Grenada, dub bělený, za 990 korun.
12: Unihobby.
11: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
13: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
14: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
16: Pepo, vstávej.
17: Nemusím.
16: Pepo, už je 8, vstávej.
17: Nemusím.
16: Je pátek, Pepo.
17: Nemusím.
16: Musíš už jít.
17: Nemusím.
18: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
19: Nákupy v online shop CZ.
20: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
19: www.onlineshop.cz.
12: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
21: Attention!
22: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
21: La Tropical!
22: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
23: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
24: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
23: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
25: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
26: Hit Radio.
27: Zlepši si náladu.
26: Zlepši si náladu.

0: tak všechno mám.
1: Poetika nám byla blízko a my zůstáváme taky blízko v relativně tedy v poměru celých jižních Čech, protože zůstáváme tady v Budějovicích.
2: Ano, Hit Radio Faktor je v Budějovicích a nám se podařilo konečně najít nějakou věc, o který Pája nic neví, protože on je většinou náš centrální mozek a je to dům ulice Jana Opletala na sídlišti Šumava, kde bylo centrum služeb, nebo jak se to jmenovalo, staré centrum služeb, no.
1: Ano, a tam vlastně ještě tehdy, dřív tam stával Gottwald, byla tam socha a teď teda už tam ta socha není a nebude tam teda ani ten barák, nebo co?
2: Pája to nezná to místo vůbec,
3: já vůbec nevím, vím, kde to je, jel jsem párkrát kolem a musím říct, ani jednou jsem tam nezastavil, ono to nevypadá úplně jako něco, kam bys chtěla jít, nebo co by tě lákalo, ta architektura.
1: Krásná. No to jsou 80, 70, no, tak jo, to se ještě nebyl dávno na světě, to je jasný.
2: Teď už je tam v podstatě jenom byla, ale časem tam vyroste nový barák, kde bude 130 bytů.
1: Je to takový místo, si myslím, který v těch starousedlících musí evokovat takový to fuj napřed, buď když tam projdeš, fuj, co to je starý barák, to jsou právě ty 70, 80. A nebo na druhou stranu, když to tady bylo vody jak živá.
2: No ne, a to je takový to místo, že se chodilo prostě jenom tam, ne? Že nebyly krámy, nebyly kurýři a online obchody a tak, a že když si něco potřeboval, musel si jít do centra služeb, ať už bylo kdekoliv.
1: No, takže tohleto teď bude mizet, ale zase na druhou stranu, lidi budou mít kde bydlet.
2: A nebude to hned, bude to trvat rok, dva, než se tam kopne. Četli jsme to na iDnesu, tak se tam když tak taky mrkněte.
1: Teď už si dáme další skvělou muziku, tohle je Bruce Springsteen, víte?

0: Bad Memories a Meduza na Hit Radio Faktor. Za 7 minut bude 3:15, ale my pro vás máme vlastně rozuzlení toho, co budeme dělat po 4. hodině a co si někdo z vás může vyhrát.
1: Budeme totiž soutěžit o voucher na zaplacení sportovního kurzu pro vaše dítě v gymnatlonu. Já jsem tady teď na webovkách, koukám se, že můžete s dětma chodit třeba do Sokola nebo na Nerudovku nebo třeba v Písku do Lezetopu. Je tady i hokejové centrum Pouzar, spoustu aktivit, na které může ten voucher, který stojí víc než 3000, uplatnit.
0: No skvělý, takže koukněte na stránky a v 16 hodin a 10 minut plus minus přijde soutěž a pro někoho z vás tenhle boječnej voucher.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To si správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen jí musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Trenýr Karla.cz.
7: Hlášení pro lovce slev.
6: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýr Karla.cz.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
13: Pepo, vstávej.
14: Nemusím.
13: Pepo, už je 8, vstávej.
14: Nemusím.
13: Je pátek, Pepo.
14: Nemusím.
13: Musíš už jít.
14: Nemusím.
15: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
16: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
17: Tomas Arsov v Tetě?
16: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
17: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
16: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
18: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice. Nemocnice není jen místo, kde se léčí. Je to místo, kde každý člen týmu hraje důležitou roli. A právě teď hledáme nové kolegy, radiology, internisty, chirurgy či zubaře a všeobecné sestry. Takže pokud chcete pracovat v moderním prostředí a být součástí Nemocnice roku 2025, přidejte se k nám.
20: Nemocnice Strakonice. Vaše budoucnost může začít právě tady. Více na nemst.cz.
21: Kdo má rád burgery, ať zvedne ruku a dorazí na Burger Street Festival v Budějcích. Šťavnaté burgery všech chutí a velikostí, klasické i gurmánské, od vyhlášených burgermakerů. Burger Street Festival od 18. do 20. září v Géčku v Českých Budějovicích.
22: Svatý Jan nad Malší. Srdečně vás zveme na 11. ročník benefičního běhu Svatojánský kopeček, který se koná v sobotu 19. září. Celý výtěžek je určen centru Bazálka v Českých Budějovicích. Svatý Jan nad Malší. Přijďte si zaběhat nebo se projít pěknou krajinou. Vše je pro dobrou věc.
23: Hit Radio Faktor.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: Divoký byl a znamení. Na Hit Radio Faktor a my pro vás máme plán třeba na dnešní večer.
1: Ano, bude to na četbu, ale nebude to četba doma pod peřinou. Koná se noc literatury a Pája vám řekne podrobnosti.
2: Zapojí se do ní například u nás na jihu Budějce, Tábor, Písek, Strakonice, Prachatice, Dačice, Volině nebo Sezimovouský, celkem na 100 měst po celé republice. A zajímavostí je taky to, že tady v Budějcích se bude číst hned na 5 místech. Já ani netušil, že tady máme tolik knihoven.
0: Tolik míst, kde se dá číst.
1: Je tady tolik knihoven, určitě ne. Máme Sady, je tady Vědecká, pak je u vás Sucháči, no, pak jasně. Je na Vltavě a myslím, že v Rožnově, ale to už bych si vymýšlela. A je to taková literární procházka, i když to se docela projdete, jestli to absolvujete
0: a
1: takhle.
0: Dá se někde zjistit, nevíš to, Pájo, co se bude číst, jako protože já jsem se dočet.
2: Ano.
0: Že se bude číst po půl hodina. Takže bych třeba mohl si udělat nějaký putovní, víš, že bych si všude kousek přečet. Někde pejská kočičku, někde třeba něco jiného.
1: Já myslela, že by si ušetřil za knížku, že každou půl hodinu nějaký jako další část toho. No.
2: Mám to otevřený článek na www.jčtek.cz, kde to krásně sesumírovali, sepsali, tak koukni a jestli chceš vyrazit, většina akcí začíná okolo 17:30. Dneska v podvečer je to zadarmo a nemusíš se registrovat, Martina.
1: Tak si to jdi přečíst.

0: největší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči pozor, v obci Tchořovice na Strakonicku. Policejní server hlásí, že tu nefungují světla na železničním přejezdu, ale do 5 odpoledne by to tady měli spravit, tak uvidíme. Hlavně opatrně a šťastnou cestu a kdyby cokoliv, dejte vědět. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
6: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Unihobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
0: Máme 16 hodin, dobré odpoledne, u krátkých zpráv pro jižní Čechy přeje Pavel Ferenčík. Na rychlíky mezi Prahou, Příbramí, Pískem a Budějcema se hlásí jediný dopravce. Do soutěže ministerstva dopravy podala nabídku jen Arriva, která linku provozuje už teď. Nová smlouva má platit od prosince 2027 na 4 roky. Při výběru rozhodne hlavně cena, roli ale hraje i klimatizace, Wi-Fi nebo zásuvky ve vlacích. Strakonický zimák čeká větší oprava, než se původně plánovalo. Průzkum ukázal, že dřevěné vazníky střechy jsou v horším stavu a město je proto nechá kompletně vyměnit. Nová konstrukce má vydržet zhruba 50 let a zároveň vyřešit dlouhodobé zatékání na stadion. Známé nákupní středisko na budějickém sídlišti Šumava čeká konec. Jak píše i dnes.cz, místo něj má vyrůst dům se 130 byty, prodejnou potravin a parkováním. Projekt už má územní rozhodnutí. Stavět se ale začne nejdřív za rok, možná i později. A 16 fanoušků AS Řím nesmí na stadion. Policie je potrestala za fašistické pozdravy během ligového zápasu s Bergámem. Zákazy platí na 1 až 5 let a vztahují se i na zahraniční zápasy AS Řím nebo utkání italské reprezentace.
11: Krásné podzimní dny vám přeje zahradnictví Střítež Božkovy. Chryzantémy, vřesy a další podzimní květiny čekají právě na vás. Těšíme se na vaši návštěvu.
0: Dneska k večeru počítejme s deštěm, uklidnit se to má podle výhledu až zítra nad ránem. Předpověď na čtvrtek slibuje oblačno až polojasnou, že bez deště s teplotami kolem 20. V maximech naměříme od 18 k 21 stupňům.
9: Hit Radio Faktor.
2: Krásné odpoledne, faktoráci, a za chvíli už pošleme vaše děti na gymnatlon úplně zadarmo.
12: Takže telefony do ruky číslo 38 901 143 budete ho potřebovat už za chvilku.
2: Jestli chcete vyhrát pro svoje dítě podzimní kurz, který stojí víc než 3000 korun podle vašeho výběru z nabídky gymnatlonu, tak nám určitě zavolejte. Teď ale posíláme Imagine Dragons.

0: na Kamarád na Hit Rádiu Faktor 8 minut po 16. hodině, to znamená, že právě teď si můžete vyhrát voucher na 100% úhradu kurzu Gymnathlon pro vaše dítě. Je za 3200 korun plus minus.
1: Ten voucher může využít každý, kdo z vás máte dítě mezi 2,5letým a 11letým. A je to vlastně na komplet celou kapacitu toho kurzu.
0: Ten kurz nabízí všestranný pohybový rozvoj místo předčasné specializace, protože jestli máte děti, tak moc dobře víte, že oni často neví, co chtějí dělat, že jo?
1: A právě tady si toho můžou spoustu vyzkoušet a v něčem se najít.
0: Gymnathlon totiž nabízí všestranný pohybový základ a postupně vaše ratolest poznává různé druhy pohybu.
1: Maximální hravost a taky prožitek místo tlaku na ten výkon a výsledek. Ty tréninky jsou založený na pohybových hrách, takže to je super.
0: Je to krásný, víc než 130 měst po celé České republice. Gymnathlon je dost dobře i u vás a jestli chcete vyhrát,
1: tak právě teď volejte 38 901 104 3.

0: goodbye. Tohle byl na Hit Rádiu Faktor Dean Lewis a já teď ke slovu pustím Páju, protože ten vypátral další uzavírku, která vám třeba zkomplikuje cestu do práce.
1: Není to naštěstí nic velkého, zítra akorát od 7:30 ráno do 8:30 večera počítejme s omezením na silnici 1/34 v Jindřichově Hradci mezi sídliškem Vajgarjih a Otínem. Silničáři tu budou opravovat svodidla, zavřený má být jeden jízdní pruh, provoz tedy zůstane vedený tím druhým, nejde o úplnou uzavírku ani objížďku a práce navíc navazují na dnešní opravy v okolí Vajgaru a pokračovat mají i v pátek, kdy se zásah přesune na opačnou stranu stejného úseku. Tak jestli jste za volantem, přejeme šťastnou cestu a pokud máte informace ze silnic, tak volejte na 800 800 101.
2: Peníze, spousty peněz a pro jednoho 50 tisíc. Kdopak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdopak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
5: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
6: Vinylovou? A bude sama hrát?
5: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
7: Experto Family. Od V podlahy.
8: Kdo má rád burgery, ať zvedne ruku a dorazí na Burger Street Festival v Budějcích. Šťavnaté burgery všech chutí a velikostí. Klasické i gurmánské od vyhlášených burgermakerů. Burger Street Festival. Od 18. do 20. září v Géčku v Českých Budějovicích.
9: Svatý Jan nad Malší. Srdečně vás zveme na 11. ročník benefičního běhu Svatojánský kopeček, který se koná v sobotu 19. září. Celý výtěžek je určen Centru Bazálka v Českých Budějovicích. Svatý Jan nad Malší. Přijďte si zaběhat nebo se projít pěknou krajinou. Vše je pro dobrou věc.
10: Představte si Český Krumlov před 80 lety. Vojáci, tanky, historická technika a příběh, o kterém se dnes skoro neví. Teď máte šanci ho poznat zblízka. Vrátíte se v čase díky akci 52. Dny vojenské historie. 18. a 19. září Port 1560 a Pivovarská zahrada. Dobové ležení, uniformy, výzbroj, historická i současná vojenská technika a hlavně příběhy skutečných vojáků. Více na muzeum.cz.
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
12: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
12: No jistě.
11: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
12: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
13: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
14: Co třeba na delfíny?
13: Do zoo?
14: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
13: Myslíš ten nový Dolphin? S dojezdem přes 1000 kilometrů.
14: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
15: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
16: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
17: Nemocnice není jen místo, kde se léčí. Je to místo, kde každý člen týmu hraje důležitou roli. A právě teď hledáme nové kolegy, radiology, internisty, chirurgy či zubaře a všeobecné sestry. Takže pokud chcete pracovat v moderním prostředí a být součástí nemocnice roku 2025, přidejte se k nám.
16: Nemocnice Strakonice. Vaše budoucnost může začít právě tady. Více na nemst.cz.
18: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS Boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
19: Ahoj, tady Sagvan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
20: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čusbus autobus.
19: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
21: Vstupenky na dětiraje.cz.
20: Bude vejdán.
22: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
23: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
24: Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: Kam vyrazit?
1: V sobotu můžete udělat něco pro svoje zdraví a zároveň podpořit dobrou věc. Ve svatém Janu nad Malší se poběží 11. ročník benefičního svatojanského kopečku. Vybrat si můžeme 5 nebo 10 kilometrů, kratší trasa je i pro Nordic Walking, běh se psem nebo s kočárkem a o svoje závody tady budou mít taky děti. Registrace začíná v 8 ráno, hlavní závod je pak v 11 a 10 minut po 11. A to nejlepší nakonec se výtěžek ze startovného pomůže financovat fyzioterapii klientů centra Bazalka.
2: Já mám pro vás pozvánku do Trhových svinů a tam totiž bude patřit odpoledne pivu a programu pro celou rodinu. Jmenuje se to Chrochtfest.
3: Chrochtfest?
2: Ano. A představí se tam malé pivovary z okolí, nabídnou tam nebo budou tam k dispozici pivní soutěže, občerstvení a i dětský program a taky dětský disco. Bude tam hrát třeba i Tlustá Berta, no a pro děti vystoupí Michal Nesvadba. Já myslím, že už vím, kam potáhnu v sobotu děti. Začátek je ve 12 hodin.
3: Jo, už jsem to pochopila. Chrochtfest a sviny.
2: Sviny, no.
3: Jo, takhle.
2: No, ne, jako, říká Kančíkov. Kančíkov, ano, no, jo. Kančíkov se tomu říká správně.
3: No jo, to je tím, že nemám Jihočeskou univerzitu. Ta zve příští středu na Den s univerzitou. Dopoledne se v novém sportovním areálu pedáku utkají Budějské střední školy o pohár rektora. Představí se jednotlivé fakulty a od 4 odpoledne se přidá hudba. Vystoupí tam Adam Mišík, kapitán Demo a Matyáš Palkovič. Ten snad zpívat nebude, to je tak.
0: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Ed Sheeran na Hit Radio Faktor. Je středa 16. září a u nás doma na jihu stále běží vojenské cvičení Ample Strike.
1: A to tady bude až do pátku 18.
0: A já jsem dneska jela z kleti a stála jsem v planý u letiště, kde se jezdí na semafory. A aspoň mi tam armáda dělala hezký program, že tam slaňovali z takhle velkýho vrtulníku.
1: Koukala si na vojácí, jo?
2: No počkej, Ani, ale jestli si koukala na slaňování, ano? Tak to možná nesouviselo úplně s Ample Strike.
0: No prosím tě.
2: Já jsem na X-ku policejním četl, že mimo to tady dneska nějaká jednotka z Temelína hostila speciální vojenské síly z Rakouska. Byla tam vojenská policie, ochranná služba prezidenta a tématem cvičení byla spolupráce složek při ochraně kritické infrastruktury.
0: Aha.
2: Tak možná to souviselo s tím.
0: Aha, tak já myslela, že objíždějí...
2: Strike, skýhačky a vrtulníky policie.
0: Že obcházejí tu uzavírku, víš, jako že si nechají přenést. Je,
1: rozváží, rozváží pití jídlo.
0: No tam by se vešlo lidí, to bylo fakt strašně to velký vrtulník. Hele,
1: to byl ten ruskej MI-9, nevím.
0: Ale to nevím, byl zelený.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zliv u Českých Budějovic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Krajiny zahalené tajemstvím i vnitřní svět člověka. Šikanédr, Slavíček, Mol a další mistři symbolismu a secese vás vtáhnou do světa přírody a melancholie s neopakovatelnou atmosférou. Výstava Sny o krajině na Hluboké do 22. listopadu. Alšova, Jihočeská galerie. Umění vidět a vnímat.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
6: Nazdar, brácho. Máš problém s mašinou? Hoď to za hlavu. VVS Motopísek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jedný stop je zdar. VS Motopísek. S inteligentní elektroinstalací od firmy Delnet můžete zažít doma úplně cokoliv. Klidně i vůni přírody. Když elektrikáři, tak Delnet. www.delnet.cz.
7: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Kasalova pila, dřevěné konstrukce. Váš spolehlivý dodavatel.
9: To máte klasický krovy, krovy pohledový, příhradový vazníky, dřevostavební panely, pergoly, garážový stání, roubenky, dřevěný okna a dveře interiérový i vchodový.
8: Přesné opracování a tradiční tesařské spoje z CNC stroje. Přijedeme, zaměříme, vyrobíme a postavíme. To je Kasalova pila Jindřichův Hradec. Dřevo jako vášeň, kvalita jako standard.
10: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
11: Zlato! Potřebovali bychom už vyměnit ty truhlíky na okně za podzimní výzdobu.
12: Ty myslíš ty krásné, suché muškáty, které nepřežily naší dovolenou?
11: Jo, já byla v zahradním světě Melo a tam to září všemi barvami. Mají tam vřesy, dlužichy a spousty podzimních dekorací.
12: Cože, ty už jsi byla v Melu? A to plný auto je...
11: Teprve začátek.
13: Zahradní svět Melo, Protivín a Strakonice. Sledujte nás na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neunikne.
14: Tak to tu ještě nebylo. V OC4 Dvory můžete 17. a 18. září nakoupit nevyzvednuté zásilky, co ukrývají elektroniku, značkové zboží nebo jiné hodnotné překvapení. prvních 40 zákazníků navíc nakupuje za 59 korun za 100 gramů. OC4 Dvory, váš dobrý soused.
15: Ahoj, tady Igor Rozovič, zdravím do krásných jižních Čech, kam rád jezdívám na chalupu, ale teď tam ještě radši pojedu odehrát koncert, protože nám to konečně vyšlo, že s celou kapelou přijedeme do Českých Budějovic 17. září v Kulturním domě Slávy a ještě se to tak pěkně sešlo, že přivezeme rovnou i nové album, takže budeme hrát staré písničky, nové písničky, těšíme se moc, doufám, že vy taky, že přijdete a že si to užijeme. Ahoj.
16: Zapomeň na všední mumraj, Bantaj, naplň své touhy po okraj, Bantaj, buď silný jako samuraj, Bantaj, poznej, jak vypadá ráj. Thajské masáže Bantaj. Thajské masérky vám připraví jedinečný zážitek v salonech Bantaj. V Budějovicích, Prachaticích, Krumlově a Táboře. Poznej, jak vypadá ráj. Bantaj.
17: Ano, prosím.
18: Ahoj, umíš skrotit stroj?
17: Co je to za otázku?
18: Důležitá. Ve Folman Metal Works v Plané nad Lužnicí právě hledáme nástrojáře, seřizovače, specialisty robotizace a mistry výroby.
17: Proč bych měl jít právě k vám?
18: Můžeš se tu spolehnout na zázemí jednoho z největších strojírenských podniků na Táborsku. Fajn kolektiv, férové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování.
17: Kde zjistím víc?
18: Na práci v Plané.cz. A pak ukaž, kdo koho skrotí.
19: Hit Radio Faktor.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Lady Gaga na Hit Radio Faktor. Za 9 minut bude 5. Možná jste teď v autě a jedete do Budvar Arény.
1: Ano, bude se tam totiž dneska hrát první zápas nového ročníku Extraligy. V 17.30 to začíná a jsem před chvílí tady viděl u nás kolem rádia už chodí lidi v těch žlutých motoráckých drezech.
0: Se šálama v tomhle počasí. Dá se to docela, když byly ty přípravy, bylo 35, tak to bylo horší.
1: Ale tak ta šála je proto, až dáme gól, aby s ní točili nad hlavou. Že?
0: Samozřejmě. Hrajeme s Mladou Boleslaví. Je to těžký nebo lehký soupeř?
1: Každý soupeř je nevyzpytatelný. Já tady koukám, já jsem si našel tabulku loňský základní části, tak my jsme skončili na 9. místě a Bolka byla 13. Ale měla jenom o 6 bodů méně než my po základní části, po 52 kol.
0: Hlavně Bolce bude chybět, kolik je hráčů v hřišti
1: no,
0: v tom hokeji.
1: Jako pět od každého.
0: Takže ten šestej, víš, koho myslíme.
1: To je golma, jo, jako fanoušci.
0: Fanoušci, no tak, tak ať si to užijete hlavně, ať se vám to líbí a ať vyhrajeme, a když ne, tak nejsme kapela, ne?

0: Sam Persity na Hit Radio Faktor bude 5.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech s komplikacemi zhruba do 18 hodin počítejme na příjezdu do Borova od Trhových Svinů dole u mostu. V té ostré zatáčce havarovalo motorkáře, na místě zasahují i záchranáři, tak pozor na to a hlavně opatrně. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
7: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl. Záruční i pozáruční servis štýl. Když chcete v Budějcích štýl, tak jedině Daniel Anderle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle štýl.
8: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
9: On air.
10: Online.
9: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy pro jižní Čechy přináší Pavel Ferenčík. Hezké odpoledne. Jihočeské obce bodují v třídění odpadu. Chvalšiny na Českokrumlovsku jsou podle odpadového Oskara nejlepší v republice mezi obcemi do 5 000 obyvatel. V kraji si prvenství odneslo také Vráto mezi menšími obcemi a Prachatice mezi městy nad 5 000 obyvatel. Na jihu Čech se chystají dny otevřených ateliérů. Od 9. do 11. října zpřístupní své prostory více než stovka uměleckých dílen, škol a galerií. Návštěvníci tak můžou nahlédnout přímo pod ruce výtvarníkům a řemeslníkům a objevit místa, která jsou běžně zavřená. V těchto dnech je nad Budějcema rušněji než obvykle. Při cvičení Ample Strike armáda letos ve větší míře využívá právě budějovické letiště. To částečně nahradilo základny v Čáslavi a náměšky nad Oslavou. Do výcviku se zapojuje asi 600 vojáků z 19 zemí a potrvá ještě do pátku. A Motor dnes vstupuje do nové extraligové sezóny. V Budvar aréně už za půl hodiny přivítá mladou Boleslav. Jihočeši prošli přes léto výraznými změnami v kádru i realizačním týmu a chtějí vylepšit loňské 9. místo. Přípravu zakončili 5 výhrami.
11: Krásné podzimní dny vám přeje zahradnictví Střítež Božkovy. Chryzantémy, vřesy a další podzimní květiny čekají právě na vás. Těšíme se na vaši návštěvu.
1: Nakonec ještě počasí, dneska na večera v noci počítejme s deštěm, místy můžou dorazit i bouřky a naměříme nejčastěji okolo 13 stupňů. Zítra přes den už se přeháněk bát nemusíme, předpověď nám slibuje oblačno až polojasno s teplotami do 21 stupňů.
9: Hit Radio Faktor.
12: Je krátce po 17. hodině, hezké odpoledne.
0: Jana, Martina, Pavel a taky Rudimental nebo Rehab. Hezké odpoledne.

0: Sladíte Hit Radio Faktor, dneska byl zase nádherný den, půlka září, docela léto, ale už nám připomínají zimní čas.
1: Ano, totiž letos navíc přijde změna hodin o trošičku dřív, už v neděli 25. října.
0: No počkejte, ale hrozně brzy, ne? No.
2: Je to vůbec nejdřívější datum, na které může přechod na zimní čas být. Ve 3 ráno si teda hodiny vrátíme zpátky na 2, ale zase dobrý je, že se po hodinu díl můžeme prospat.
1: No a ta špatná zpráva, ta je jaká, Janinko?
0: No, odpoledne bude tma dřív, že jo, půjdeme z práce a půjdeme po tmě.
1: Ale správně, prej je ten zimní čas, ten letní je jiný.
0: Mně zimní čas by vyhovoval.
1: Ano.
0: Ale jak to tak vypadá, tak oni nám ho stejně nikdy neschválí, že jo.
1: Asi ne.
3: Sedí anděl na střeše. Zhlíží

0: Hit Radio Faktor Offenbach. Přejeme hezkou středu a jestli máte třeba pocit, že nejste ve svý kůži a není to chřipka nebo rýma, ale možná něco jiného, tak zítra vyražte na Budějické náměstí.
1: Zadarmo si tam totiž můžete nechat zkontrolovat znaménka, tepny, cholesterol, cukr, tlak, tak tam já nejdu.
2: Nebo třeba i tělesný tuk.
0: Tak tam taky nejdu.
1: Tomu místu se budu vyjebat.
2: Proběhne tady den jihočeského zdraví a prevence, kromě té prevence tady budou i záchranáři s nácvikem první pomoci, dentální hygiena, fyzioterapie nebo onkologická prevence.
0: A od kolika do kolika?
2: Je to od 1 do 5, od 13 do 17 hodin, chcete-li.
0: Tak to jsme v klidu.
1: To my nemůžeme.
0: Bohužel.
1: Já tam zrovna jsem si říkal, že to jo.
0: Nepůjdeme kolem, ale vy faktoráci si tam skočte a po cestě nás samozřejmě poslouchejte.
3: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Nové vydání magazínu Reportér.
6: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
5: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
6: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
5: A k tomu spousta dalšího čtení.
7: Poznejte predátory rostlinné říše z celého světa. Prodejní výstava Masožravek se opět vrací do Jihočeského muzea. Uvidíte mucholapky, špirlice, tropické láčkovky nebo trpasličí rosnatky. K tomu tučnice, bublinatky nebo české a mrazovzdorné unikáty. Masožravky na terase Jihočeského muzea. Od 11. do 20. září. Muzeum.cb.cz.
8: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
9: Tak to tu ještě nebylo. V OC4 Dvory můžete 17. a 18. září nakoupit nevyzvednuté zásilky, co ukrývají elektroniku, značkové zboží nebo jiné hodnotné překvapení. Prvních 40 zákazníků navíc nakupuje za 59 korun za 100 gramů. OC4 Dvory, váš dobrý soused.
10: Máte chuť na něco opravdu poctivého? Přijďte v sobotu 19. září na zámek v Třeboni. Od 10 do 16 hodin vás čeká regionální trh plný vůní a chutí. Čerstvý chléb, domácí džemy, sirupy, těstoviny i pravý med. A také krásné ruční výrobky.
11: Na akci zve turistická oblast Třeboňsko.
12: Střecha nemusí stát Majland. Nyní v Uni Hobby asfaltová šindel Bobrovka s cenou od 215 korun za metr čtvereční.
13: Uni Hobby.
12: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
14: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
15: Pozor! Mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
16: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
17: Moderní internet www.starnet.cz.
18: Starnet internet.
19: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
13: Jsem hrdina, jsem hrdina.
20: Co tady blbneš?
13: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
20: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
13: Vše na 211.cz.
20: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
13: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
21: Ahoj, tady Igor Orozovič. Zdravím do krásných jižních Čech, kam rád jezdívám na chalupu, ale teď tam ještě radši pojedu odehrát koncert, protože nám to konečně vyšlo, že s celou kapelou přijedeme do Českých Budějovic 17. září v Kulturním domě Slávy a ještě se to tak pěkně sešlo, že přivezeme rovnou i nové album, takže budeme hrát staré písničky, nové písničky, těšíme se moc, doufám, že vy taky, že přijdete a že si to užijeme. Ahoj.
22: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
23: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci sýr mascarpone San Fabio 250 gramů za 29,90 a květák kus za 26,90. Penny.
24: Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: na Hitrádiu Faktor Alize. Hezké odpoledne.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: I dneska jste soutěžili v naší hře Kdo pak to zvoní. Tedy v 7 hodin a 10 minut se rozezněl v našem vysílání domovní zvonek.
0: A stačilo, abyste přišli ke dveřím a našli tam naší kolegyni, 8. kolo, a opět máme výherce, respektive výherkyni.
2: Ano, vyhrála 5 000 korun, protože to klaplo i včera.
0: A jestli si říkáte, že se nebudete hlásit, protože bydlíte v nějaké
2: výšce,
0: malé výšce, tak nebojte, poslechněte si Jarku.
3: Tady Jarka u telefonu a my máme neskutečnou radost, hlídáme to každý den a teď mi vždycky říká, prosím tě, mami, my jsme s takovým prdelákovi si, nebudete si vyhrát. Já se omluvám, ale jako mě tady natáčí, já jsem ještě v pyžamu. Jo, bohužel, je to akorát přišla budit syna. Děkujeme, jsme skvělí, děkujeme.
2: My gratulujeme taky a zítra hrajeme zase o 5 000.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Bude 6:45, ladíte Hit Radio Faktor a než se rozloučíme, máme tady zase pár důvodů, co zítra můžeme slavit.
1: Tak třeba 17. září je den domácích ptáčků.
0: Takže jestli máte doma papouška, potřeste mu, jak se to říká?
1: Pořádkem, já myslel, ale ty rozlítaný ptáčky na talíři.
0: Prosím tě, tak těm
1: dobře,
0: se nepřeje.
1: Tak ty ne, jo. Ty ne, dobře, ty
0: buď víc romantický.
2: Slaví se taky například Mezinárodní den country, tak to je úplně styl, který jde mimo mě, nechytám se. Vím, že jsou tam kytary, banjo.
0: U stánků, na levnou krásu.
1: Taylor Swift, to je vždycky country zpěvačka.
0: Můžeš slavit den jablečných knedlíčků.
1: A hlavně ty Times Up Day, tedy den, kdy bychom měli ukončit staré spory a odpustit si a dát si všechno do pořádku. To je hezký.
0: Takže si odpustíme ale až zítra, jo?
1: Jo, tak jo.
0: Teď se jenom rozpustíme. Mějte se hezky, faktoráci, a budeme se těšit.
1: Pa čau.
2: Ahoj.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
4: Leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
5: Sunex.
4: Sunex.
5: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
6: Ano, prosím.
7: Ahoj, umíš skrotit stroj?
6: Co je to za otázku?
7: Důležitá. Ve Folman Metal Works v Plané nad Lužnicí právě hledáme nástrojáře, seřizovače, specialisty robotizace a mistry výroby.
6: Proč bych měl jít právě k vám?
7: Můžeš se tu spolehnout na zázemí jednoho z největších strojírenských podniků na Táborsku. Fajn kolektiv, férové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování.
6: Kde zjistím víc?
7: Na práci v Plané.cz. A pak ukaž, kdo koho skrotí.
8: Ahoj, tady Igor Orozovič, zdravím do krásných jižních Čech, kam rád jezdívám na chalupu, ale teď tam ještě radši pojedu odehrát koncert, protože nám to konečně vyšlo, že s celou kapelou přijedeme do Českých Budějovic 17. září v Kulturním domě Slávy a ještě se to tak pěkně sešlo, že přivezeme rovnou i nové album, takže budeme hrát staré písničky, nové písničky. Těšíme se moc, doufám, že vy taky, že přijdete a že si to užijeme. Ahoj.
5: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
9: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
10: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
11: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
12: Zapomeň na všední mumraj, Bantaj. Naplň své touhy po okraj, Bantaj. Buď silný jako samuraj, Bantaj. Poznej, jak vypadá ráj.
13: Thajské masáže Bantaj. Thajské masérky vám připraví jedinečný zážitek v salonech Bantaj. V Budějovicích, Prachaticích, Krumlově a Táboře. Poznej, jak vypadá ráj. Bantaj.
14: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
15: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
16: Pro doma.
17: Zlato.
16: Potřebovali bychom už vyměnit ty truhlíky na okně za podzimní výzdobu.
17: Ty myslíš ty krásné, suché muškáty, které nepřežily naší dovolenou?
16: Jo, já byla v zahradním světě Melo a tam to září všemi barvami. Mají tam vřesy, dlužichy a spousty podzimních dekorací.
17: Cože, ty už jsi byla v Melu? A to plný auto je...
16: Teprve začátek.
18: Zahradní svět Melo, Protivín a Strakonice. Sledujte nás na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neunikne.
19: Kdo má rád burgery, ať zvedne ruku a dorazí na Burger Street Festival v Budějcích. Šťavnaté burgery všech chutí a velikostí, klasické i gurmánské, od vyhlášených burgermakerů. Burger Street Festival od 18. do 20. září v Géčku v Českých Budějovicích.
20: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pá.
21: Na kráji zamíchej, ochotnej, ňam, ňam, ňam.
22: Hit Radio Faktor.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Switch up.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech připomíná novou uzavírku na Bechyňsku a že do 25. září neprojedeme po silnici mezi Sudoměřicemi u Bechyně a Bechyňskou Smolčí. Opravuje se tu železniční přejezd. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Lásko, jaký bys chtěla auto?
4: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
3: Ale já myslel, jakou barvu.
4: Barvu? Je tak to nevím.
3: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
6: Toužíte po dokonalém domově? Koberce a nábytek Tábor Měšice mají vše. U nás si vyberete koberce, vinilové podlahy, kuchyně na míru, sedací soupravy i matrace pro zdravé spaní. Stavte se u nás. Vyrobíme, položíme, zařídíme. Koberce nábytek Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
7: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
1: On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Informační kampaň Váš hlas, vaše volba spustilo ministerstvo vnitra před komunálními a senátními volbami. Má podobu 7 videí, které mají lidem prostřednictvím sociálních sítí co nejjednodušší formou přiblížit volební proces. Pokračuje ředitel odboru voleb Tomáš Jirovec.
10: Ve volbách do zastupitelstev obcí bylo podáno 22 552 kandidátních listin, ale v rámci soudního přezkumu registračního řízení došlo ze strany dvou soudů ke zrušení dvou kandidátních listin, to znamená ten finální počet v tuhle chvíli je 22 550 kandidátních listin a na nich je uvedeno více jak 190 000 kandidátů.
9: Komunální volby se letos uskuteční 9. a 10. října společně s prvním kolem senátních voleb. Energetici dnes kvůli závadě odpojili druhý temelínský blok. Důvodem byla závada v části systému řízení nejaderné části technologie. Teď probíhají kontroly. Blok by měl začít vyrábět elektřinu opět během čtvrtka. 80-letá žena spadla v Dubňanech na Hodonínsku do 8 metrů hluboké studny. Její slabé volání o pomoc zaslechli sousedé. Seniorku pak v bezvědomí zdravotníci po vytažení uvedli do umělého spánku a převezli do hodonínské nemocnice. Naši tenisté mají za sebou několik dní přípravy před utkáním druhého kola kvalifikace Davis Cupu proti USA. Kapitán Tomáš Berdych je zatím spokojený.
11: Kluci hrajou dobře, mají formu a příprava běží podle plánu, takže všechny tréninky, které byly naplánované, se daří držet, splňovat.
9: Nominaci dnes neprozradil, oznámí zítra během losování.
12: Krásné podzimní dny vám přeje zahradnictví Střítež Božkovy. Chryzantémy, vřesy a další podzimní květiny čekají právě na vás. Těšíme se na vaši návštěvu.
9: V průběhu noci zataženo v jihovýchodní polovině území déště nebo přehánky, zpočátku také výjimečně bouřky. Nejnižší teploty kolem 15 až 11 stupňů, na západě a severu Čech kolem 9, no a ve čtvrtek už bude chladněji. Proměnlivá oblačnost, na východě místy s doznívajícím deštěm a nejvyšší teploty 17 až 22 v tisíce metrech 12 stupňů a studený severozápadní vítr.
13: Krásný večer, 2 minuty po 6. hodině, s vámi Kateřina Pechová a takhle je středa. To je fantastický, polovina týdne za námi. Prosím vás, jak se dneska máte? Co vám dneska udělalo radost? 777-937-777. Pojďme si to společně udělat hezký. To nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Právě teď Kamufláž a Love is a Shield. Jdem na to.

In Our Lifetime. Texas v éteru Hit Rádia. Krásný večer všem. Děláte mi velkou radost. Ptala jsem se vás, jak se dneska máte. Co vám dneska udělalo radost a nesklamali jste? A já píše, teda, otázka pro mě. Zrovna jdu z masáže. Takhle při středě doporučuju. Obě dvě děti u babičky, všichni spokojení. To je skvělý. Takže kdo ještě můžete, vyražte na

Masáž. Hanka píše, dnes mi udělali radost úplně všichni kolem mě. Kolega mi dal tofy, kolegyně mi řekla, že mi to sluší, další kolega mi uvařil kafíčko a děcka byly neuvěřitelně hodní a pozorní. Dělám mistrovou hodinářů a jsem šťastná za každý nový den. Pro mě je každý den radostí a úsměvem. To je boží. Tolik optimismu potřebujeme všichni. A Adam píše, mám se dobře. Udělalo mi radost, že jsem měl k večeři dobré řízky z hub, ze hřibu a pěkně s chlebem. A tolik je úplně perfektní. To je prostě hlavní, že vám to dělá radost. Já se pokusím v tom pokračovat a dělat vám radost tím nejlepším z 80., 90. a milénia. Za chvilku Jan Kalousek a Řeka v plamenech, teď už ale Linkin Park. Tak jdem na to.

0: Řeka v plamenech, posloucháte Hit Radio, hezký večer. Čtvrt na sedm, doufám, že máte hezkou středu, přece jenom, hele, jsme za polovinou pracovního týdne, alespoň někdo, určitě jo. Vy, co máte volný víkend, je mi jasný, že odpočítáváte, blíží se to. Důležitý je myslet na to pozitivní, jo. A k tomu, to nejlepší pro vaše uši. No a třeba Spajsky, rozhodně jsou to nejlepší. K tomu taky Hooters nebo Nelly Furtado už za malou chvíli.
1: Trenýrkarna.cz
2: Hlášení pro lovce slev.
1: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz
3: Kasalova pila, dřevěné konstrukce, váš spolehlivý dodavatel.
4: To máte klasický krovy, krovy pohledový, příhradový vazníky, dřevostavební panely, pergoly, garážový stání, roubenky, dřevěný okna a dveře interiérový i vchodový.
3: Přesné opracování a tradiční tesařské spoje z CNC stroje. Přijedeme, zaměříme, vyrobíme a postavíme. To je Kasalova pila Jindřichův Hradec. Dřevo jako vášeň, kvalita jako standard.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
6: Zapomeň na všední mumraj. Bantaj. Naplň své touhy po okraj. Bantaj. Buď silný jako samuraj. Bantaj. Poznej, jak vypadá ráj. Thajské masáže The Bantaj. Thajské masérky vám připraví jedinečný zážitek v salonech Bantaj. V Budějovicích, Prachaticích, Krumlově a Táboře. Poznej, jak vypadá ráj. Bantaj.
7: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
8: Freshness. Our focus.
9: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
10: EU Autoservis umí i rychlo servis, olej brzdy přezouvání, uděláme na počkání, opravy my máme rádi, pojišťovny jsou, hej,
11: hej,
10: kamarádi.
12: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4.
13: Jsme smluvní partneři většiny pojišťoven.
12: www.euautoservis.cz.
14: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás. Čtyřkolky Bavorov. Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis. Čtyřkolky Bavorov. Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky.bavorov.cz.
15: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátele na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
16: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
17: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: tak dobře poslouchejte.
17: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
18: House Running.
11: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
17: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
17: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
19: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
17: Tenhle zážitek najdete pouze na...
20: Firma na zážitky.
11: CZ. Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
21: No včera bylo pozdě.
22: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
23: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

Tohle je Nelly Furtado, posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. Čeká nás teď song, který pochází z roku 92. Jo, je to jeden z největších songů Metallicy. A je to extrémně jemný song. Je to jejich první spolupráce s orchestrem. Ta píseň původně vlastně vůbec neměla spatřit světlo světa, protože ji složil James Hetfield pro svoji ženu a nechtěl ji vůbec dát kapele k dispozici, ale Lars Ulrich mu to vymluvil a my jsme díky tomu dostali naprosto fantastický song, dokonalej song. Jo. A mimochodem schválně dobře poslouchejte, protože poslední slova, první sloky, kde vlastně je závěr toho i to "and nothing else matters", tak to jsou poslední slova dědy Jamesa Hetfielda. Tak vidíte, jak tyhle životní, zásadní věci ovlivňují potom celý to umění. Takže dámy a pánové, pojďme se společně přenést do téhle naprosto unikátní záležitosti. Metallica a "Nothing Else Matters".

0: Vídeň volá, Falko s námi na Hit Rádiu, krásný večer. Taky z toho máte chuť na řízek? Nedivím se. Je tak, když někdo dokola zpívá, že Vídeň volá, tak to se asi, možná ještě sachr, pokud jste na sladký. No nic, ale to je ta krása, že nám ty songy připomínají důležité věci pro nás, že jo? Řízky, sachr a tak dále. Ale hlavně je skvělý, že si můžem tyhle fantastické hity spolu užít. Budeme pokračovat za chvilku s námi No Doubt nebo Aerosmith, tak si to nenechte ujít.
1: Slyš poutníče, Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
2: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
3: Vinylovou? A bude sama hrát?
2: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
4: Experto Family. Od V podlahy.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
9: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
10: Freshness. Our focus.
11: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
12: Tomas Arsov v Tetě?
11: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
12: Vybrané produkty Tomas Arsov, nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
11: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
13: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
14: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čusbus autobus.
13: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
14: Bude vejdán.

0: jsou hej!
1: Hej, kamarádi!
0: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři většiny pojišťoven. www.euautoservis.cz. Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás. Čtyřkolky Bavorov. Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis. Čtyřkolky Bavorov. Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky-bavorov.cz.
2: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
3: Ber zakliku a otvírej! Unihobby stylové interiérové dveře Grenada, dub bělený, za 990 korun.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Franto, co pa všechno se dá sušit?
6: Ovoce, houby, bylinky i maso.
5: A tvůj bůček?
6: Ten už nestihneš.
7: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
9: Představte si Český Krumlov před 80 lety. Vojáci, tanky, historická technika a příběh, o kterém se dnes skoro neví. Teď máte šanci ho poznat zblízka. Vrátíte se v čase díky akci 52. Dny vojenské historie. 18. a 19. září Port 1560 a Pivovarská zahrada. Dobové ležení, uniformy, výzbroj, historická i současná vojenská technika a hlavně příběhy skutečných vojáků. Více na muzeum.cz.
10: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz. Freshness. Our focus.
1: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hezký večer, 2 minuty po 7 hodině a spolu si dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Tohle se vám bude líbit teda? Aspoň doufám. Dámy a pánové, tohle jsou Daft Punk, Harder, Better, Faster a Stronger. Tak jdem na to.

Skupina Lucie a Pohyby právě teď v éteru Hit Rádia a krásný večer. Mimochodem, japonští hasiči teď řeší poměrně jako zvláštní problém, jo. Hasiči z města Kanazawa teď vyzvali občany, velmi slušně samozřejmě, tak jak jim je to vlastní, a poprosili je, aby v případě zásahů hasičských upustili od té zdvořilé japonské etikety a nesrovnávali jim u vstupu do domu nebo bytu boty. Protože tam je prostě zvyk, že vy si sundáte u vchodu boty a majitel toho obydlí vám je srovná, abyste je měli špičkama od dveří, aby se vám pak líp nazouvali. Že pro hasiče je tohle samozřejmě trošku blbý, když pak nesete třeba nosítka. Jo, dokonce k tomu dali i video, jak šílená ta situace může vzniknout. To je neskutečné. Tohle se vám u nás nestane. U nás maximálně dostanete vynadáno, že jste tam našlapali, že tam je po vás bláto a ať si to potom rovnou přijedete uklidit. Nebo? Nemám pravdu? Asi trošku, jo. Že jo? Ale každopádně děkujem všem hasičům, že dělají to, co dělají. Posílám k tomu další song Prince Ital Joe a Marky Mark právě teď. I know what y'all thinking. This is smoke, Janet Jackson type of shit.

0: To zítra dojem, přeju vám všem krásný večer. Za námi Kim Wilde a Kids in America. A ano, další hity před námi, tak doufám, že jste na to dobře navnadění, že si to užíváte, protože dál budeme společně cestovat v čase, jo? Pomocí těch nejlepších hitů, samozřejmě. Za chvilku tak třeba Verona, taky OMD nás čekají. A taky se dostaví Alanis Morissette. Skvělý song You Out and Know už za chvilku do vašich uší, tak buďte s námi.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
7: Už žádný, mami, restartuj to.
8: Už se mi nesekne při penaltě.
9: Už nespanedeš, páříme s klukama.
6: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Tak co, Karle, už bydlíš?
11: Já ani mi nemluv. Projekt stojí za p***u, stavba je v p***u a já už jsem z toho úplně v p***u.
12: Abyste nemuseli pípat, volejte Telnet. Když elektrikáři, tak Telnet. www.telnet.cz.
13: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
14: Freshness. Our focus.

0: kamarádi.
1: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4.
2: Jsme smluvní partneři většiny pojišťoven.
1: www.euautoservis.cz.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás. Čtyřkolky Bavorov. Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis. Čtyřkolky Bavorov. Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky.bavorov.cz.
5: Velkoj malonkot a housedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
6: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
7: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Houředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
8: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na Vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
7: www.dveřepodlahy.com.
9: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
10: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
11: Tiskne, kopíruje, skenuje.
10: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
11: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
12: Tisknu levně CZ.
13: Náplně hned. Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
14: Toužíte po dokonalém domově? Koberce a nábytek Tábor Měšice mají vše. U nás si vyberete koberce, vinilové podlahy, kuchyně na míru, sedací soupravy i matrace pro zdravé spaní. Stavte se u nás. Vyrobíme, položíme, zařídíme. Koberce nábytek Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
15: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

náhodou posloucháte Hit Radio, přeju hezký večer. Mám pro vás tip na víkend. Můžete udělat kuře tak trochu jinak. Prosím vás, údajně můžete totiž kůře uvařit tím, že ho plácnete, a to přesně 23 034krát. No, protože každé to plácnutí do toho, do té kůže prostě vytváří energii, jo? Akorát to musí být určitý počet. Není to jenom teorie, jak byste si možná mohli myslet. Jeden youtuber už to totiž dokonce otestoval. Postavil speciální stroj, se kterým ukázal, že při dostatečně rychlých úderech může tenhle princip fakt fungovat. Takže to kuře prostě pořádně naplácáte a tím ho uvaříte. Vidíte, v jaký zábavný době žijem? Ano, je to tak, nevadí. Pojďme se vrátit zpátky v čase, radši tohle je Ricky Martin.

0: Fatboy a The Twist. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Doufám, že si užíváte svoji středu, dáváme si k tomu spolu to nejlepší z 80., 90. a milénia. Jinak tomu nebude ani za chvilku, čeká nás třeba Rick Astley, taky Sugar Babes, nebo... Ještě trocha těch slunečních paprsků a Mr. President. Hit Radio.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zliv u Českých Budějovic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
5: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
6: Freshness. Our focus.

0: poradím.
1: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4.
2: Jsme smluvní partneři většiny pojišťoven.
1: www.euautoservis.cz.
3: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás. Čtyřkolky Bavorov. Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis. Čtyřkolky Bavorov. Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky.bavorov.cz.
4: Velkoj malonkot a úředník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
5: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
6: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Úředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
7: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
6: www.dveřepodlahy.com.
8: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
9: Co se skrývá na dně Lipna? Mlčící hlubiny pod vodním zrcadlem ukrývají tajemství. Právě ta otevírá nově vycházející román spisovatele Jana Štiftra Vltavice. Příběh o místu, které zmizelo z mapy, ale ne z paměti.
10: Leze, leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
11: Sunex.
10: Sunex.
11: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
12: Ber za kliku a otvírej! Unihobby stylové interiérové dveře Grenada, dub bělený, za 990 korun.
13: Unihobby.
12: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
14: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
15: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
16: Slyš, poutniče, Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkovhradek.eu

0: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Prémie 100 tisíc. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 tisíc pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
3: Freshness. Our focus.
4: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
5: No jo, a zas to musím řešit já.
6: Tak příště domo.
7: domo@elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
8: Hezký večer, 8. hodina, je tu s vámi stále Kateřina Pechová a to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A právě teď jsou tady Faithless a

0: Hit Radio Faktor.
1: Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak padající sníh.

prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek, já taky po ruce lám. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo heráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak možná, že to není štěstí, ale

na příklad východ slunce, na vítr vítí. Halema, halema, píseň tichá.

0: prachy.
1: Štěstí je krásná věc. Richard Miller v éteru Hit Rádia. Krásný večer. A prosím vás takhle, jo, komunální volby i ty senátní jsou těsně před námi, že jo, ostrá fáze kampaně. Je to hodně, je to často i velký bizár, mně přijde, že letos je to samý pornoherec, každopádně dobrý, hele, ať si kandiduje, kdo chce, politika, dobrý, nechme to bejt, jo, ale pojďme se podívat za hranice, protože prosím vás, jedna německá politička teď hodně překvapila svými volebními plakáty. A to jednoduše proto, že na svých oficiálních plakátech má na krku řetízek, to ještě není divný, ale ten řetízek je nápis MILF. Nechám vás přemýšlet, cože to znamená, víme? Výborně, výborně. Tak ano, opravdu má na sobě řetízek, MILF. Já jenom doufám, že ona prostě neví, co to znamená. Že jí to někdo jako dal ze srandy a ona to neví. Protože jestli to ví, tak je to naprosto fantastický bizár. Další hity k tomu Ain't That Just The Way právě teď.

0: jste s Hitrádiem, za námi právě teď Red Hot Chili Peppers. Přeju krásnou středu, dáváme se společně to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a za chvilku, hele, třeba Madonna, jo, taky Lenny Kravitz. A aby to nebylo málo legendární, jakože už je to hodně legendární, tak třeba taky Freddie Mercury. Legendární song Love Kills. Tak si to nenechte ujít, už za chvilku. Hit Radio.
1: Velkoj maloukot ousedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
2: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
3: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Ouředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
4: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na Vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
3: www.dveřepodlahy.com.
5: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
6: Co se skrývá na dně Lipna? Mlčící hlubiny pod vodním zrcadlem ukrývají tajemství. Právě ta otevírá nově vycházející román spisovatele Jana Štiftra Vltavice. Příběh o místu, které zmizelo z mapy, ale ne z paměti.
7: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
8: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
9: Tiskne, kopíruje, skenuje.
8: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
9: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
10: Tisknu levně CZ.
0: Náplně hned.

0: kamarádi.
1: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři většiny pojišťoven. www.euautoservis.cz.
2: trenirkarna.cz.
3: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
4: Kasalova pila, dřevěné konstrukce. Váš spolehlivý dodavatel.
5: To máte klasický krovy, krovy pohledový, příhradový vazníky, dřevostavební panely, pergoly, garážový stání, roubenky, dřevěný okna a dveře interiérový i vchodový.
4: Přesné opracování a tradiční tesařské spoje z CNC stroje. Přijedeme, zaměříme, vyrobíme a postavíme. To je Kasalova pila Jindřichův Hradec. Dřevo jako vášeň, kvalita jako standard.
6: Jsem hrdina, jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Tak to tu ještě nebylo. V OC 4 Dvory můžete 17. a 18. září nakoupit nevyzvednuté zásilky, co ukrývají elektroniku, značkové zboží nebo jiné hodnotné překvapení. Prvních 40 zákazníků navíc nakupuje za 59 korun za 100 gramů. OC 4 Dvory, váš dobrý soused.
9: Víš, co je na práci nejdůležitější?
10: Když ti dobře a pravidelně platí.
9: Když máš jistotu stálého místa.
10: Když nemusíš daleko dojíždět.
9: Zkrátka, když chceš dobrou práci, pojď do GPN v Trhových Svinech.
11: Přijmeme programátora CNC strojů. Více na www.pracevgpn.cz.
12: Slyš, poutníče. Vítkův Hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův Hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu

0: Dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Protože třeba v Praze se do politiky pouští někdo, koho možná znáte spíš bez kravaty, bez trička, bez kalhot, tak prostě jak ho příroda stvořila. A ano, je to bývalý pornoherec. My nebudeme říkat jméno ani stranu, ale mě zajímá ten kariérní přestup, jo? To je prostě bomba. No. Nicméně představme si i tu situaci, jak jsou všude během těch voleb. Polepený ty billboardy a ty jdeš kolem a tohle týpka já znám od někud.
2: To jsem někdy viděl. Ale budeme stavět nové byty. Jo, ale zase si říkám, že konečně v téhle branži jde do politiky jako profi kvalita, jo? Že ne jako doteď, jako no, jenom jestli amatéři, ale že už tam bude opravdu kvalitka, jo?
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Tohle je Lenny Kravitz, posloucháte Hit Radio, hezký večer. Prosím vás, pokud teď v dohledné době plánujete večírek, tak opatrně. Jakože fakt, myslím to naprosto vážně. Může se to totiž naprosto bizarně zvrtnout. Svoje o tom teď ví jedna slečna. Ta šla, prosím vás, do baru. Normálka, jo, to uděláme občas, jdem do hospody, jdeme do baru, nic zásadního. Jenomže ona se probudila a měla na účtu dluh 50 miliard. Což je jakoby těžký udělat za večer v baru. Jo, to není úplně jako normální, samozřejmě. Dobrý je, že na té fotce z toho účtu je vidět, že na druhém účtu má ještě stále 76 dolarů, takže je úplně v pohodě. 50 miliard, jak se to asi tak mohlo stát? Já si představuju, že se opila takovým stylem, že se rozhodla koupit si, nevím, flotilu letadel, lodí, možná i nějaký soukromý ostrov k tomu. Každopádně, prosím vás, až půjdete ven, opatrně. Ne, že budete dělat opilýho milionáře. Jo? Whitney Houston, One Moment in a Time, právě teď.

0: Narcotic Frost a I Like It. Posloucháte Hit Radio. Přeju všem krásný středeční večer, blíží se 9:00, to znamená, že já se s vámi pomalu loučím. Mějte se moc hezky, užijte si fantastický večer a rozloučím se s váma trochou romantiky. Co říkáte? Za chvilku už Faith Hill, taky Buckfish, anebo Chaos a televize. Nenechte si to ujít a ahoj. Hit Radio.
1: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz. Freshness. Our focus.
2: Velkojí maloukot ouředník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
3: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
4: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Ouředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
5: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
4: www.dveřepodlahy.com.
6: Co se skrývá na dně Lipna? Mlčící hlubiny pod vodním zrcadlem ukrývají tajemství. Právě ta otevírá nově vycházející román spisovatele Jana Štiftra Vltavice. Příběh o místu, které zmizelo z mapy, ale ne z paměti.
7: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
8: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
9: Tiskne, kopíruje, skenuje.
8: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
9: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
10: Tisknu levně CZ.
11: Náplně hned.
12: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
12: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
11: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
12: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
12: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
13: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
12: Tenhle zážitek najdete pouze na...
10: Firma na zážitky.
11: CZ.
14: Kdo má rád burgery, ať zvedne ruku a dorazí na Burger Street Festival v Budějcích. Šťavnaté burgery všech chutí a velikostí, klasické i gurmánské, od vyhlášených burger makerů. Burger Street Festival od 18. do 20. září v Géčku v Českých Budějovicích.
15: Ber za kliku a otvírej. Unihobby stylové interiérové dveře Grenada dub bělený za 990 korun.
16: Unihobby.
15: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
17: Poznejte predátory rostlinné říše z celého světa. Prodejní výstava masožravek se opět vrací do Jihočeského muzea. Uvidíte mucholapky, špirlice, tropické láčkovky nebo trpasličí rosnatky. K tomu tučnice, bublinatky nebo české a mrazovzdorné unikáty. Masožravky na terase Jihočeského muzea od 11. do 20. září. Muzeum.cb.cz.
18: Máte chuť na něco opravdu poctivého? Přijďte v sobotu 19. září na zámek v Třeboni. Od 10 do 16 hodin vás čeká regionální trh plný vůní a chutí. Čerstvý chléb, domácí džemy, sirupy, těstoviny i pravý med. A také krásné ruční výrobky.
19: Na akci zve turistická oblast Třeboňsko.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio.
2: Minometní granát.
3: Kdo všechno patří ke Grandyho gangu? Vážení diváci, u televizních obrazovek TV Chaos vás vítá Fugas Carreras. A teď už sem pohodlně usaďte a vychutnejte nabídku pořadu pro dnešní večer.

0: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnatlon je metodicky propracovaný sportovní program vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s Gymnatlonem. Registrujte se na gymnatlon.cz.
1: U nás má budoucnost průměr 1,8 metru. Jsme GPN a hledáme schopného seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který ví, že pořádná práce má pořádný rozměr. Více na www.gpn.cz. Trhové sviny.
2: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
3: Hit Radio Faktor.
4: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Faktor.
2: Happy birthday. So make a wish.

0: Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
2: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
3: Freshness. Our focus.
4: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnatlon je metodicky propracovaný sportovní program vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s Gymnatlonem. Registrujte se na gymnatlon.cz.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Slyš, poutniče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.

Rip King.